Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papriky.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.

0: tam radio, hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Perfektná muzika. Hej Rádio.
9: Hej Rádio.
10: Hej Rádio.
11: www.hejradio.cz.

0: krok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...
8: Pamatujete si, který hit letos ovládl hitparádu? Která skladba vás dostala hned na první poslech? Nebo který hudební objev jste si zamilovali? Léto je ideální čas si tohle všechno připomenout. Prázdninová hitparáda Rádia Hej. Tentokrát bez hlasování. Za to s tím nejlepším, co letos zaznělo. Největší hity, nejúspěšnější novinky i skladby, které psaly hudební příběh letošního roku. To nejlepší z hitparády Rádia Hej. Celé léto, pravidelně, na Rádiu Hej.
9: Roková hitparáda na Rádiu Hej.

0: Vítejte, přátelé, u vysílání rockové hitparády na rádiu Hej s Alešem Konopkou. Právě startuje 63. kolo, ve kterém se znovu utkají ty nejlepší rockové pecky. Kdo si udrží své místo, kdo poskočí nahoru a kdo se musí s žebříčkem rozloučit, to se dozvíte v této hodině. Pohodlně se usaďte, otevřete lahváče, otočte volume doprava a pojďme na to. Začíná hitparáda Rádia Hej.
1: Poslouchej rockovou hitparádu s Alešem na Rádiu Hej každé úterý po 17. hodině.
2: Rekapitulace hitparády.
0: Jako novinku číslo 1 jsme nasadili Sputnik, Náraz jako kráva. Novinka číslo 2, Loco Loco, Loco Jumbo. Na 10. místě je Alkohol a Mám žízeň. Na 9. Traktor a Soudnej den. Na 8. příčku se dostali Proteus, Černý řemeslo. 7. Vitacit a Loď. Na 6. místě Panoptiko, Moulin Rouge. Na 5. pozici Václav Neut Bárta a Eliška Bártová v Děčíme. Na 4. Hard Colony a UFO. 3. místo Dangar Six, Noc, kdy nevídou hvězdy. A na 2. máme Turbo, Vidím tu lásky svý stát. A teď se ještě dostáváme k těm, kteří se tentokrát neudrželi v naší hitparádě. V 63. kole hitparády Rádia Hej z našeho žebříčku mizí Pavitram a taky Seven, Mladá Boleslav. Děkujeme jim za skvělé pecky, které jste s námi poslouchali a těšíme se třeba, že je uslyšíme opět v některých z příštích kol s novými songy.
3: Rocková hitparáda na rádiu Heavy.
4: Funus.
5: Funus.
4: Funus.
5: Funus.
4: Funus.
0: Tolik Funus a tím se dostáváme na konec 63. kola hitparády Rádia Hej. Na prvním místě se umístili frajeři z kapely Horizont s peckou Podivný místo, kterou jsme minule nasadili jako novinku. Tak tedy to je ode mě velká gratulace. Kamarádi, přátelé, díky, že jste byli s námi až do konce hitparády a nezapomeňte, že o dalším pořadí rozhodujete právě vy. Hlasujte tedy na webu hejradio.cz a taky na našem Facebooku Rádia Hej. Mějte se rokově, držte hlasitost nahoře a těšíme se u dalšího, tentokrát 64. kola. Tak tě pic, rokeři!
3: První místo.

0: Hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Pamatujete si, který hit letos ovládl hitparádu? Která skladba vás dostala hned na první poslech? Nebo který hudební objev jste si zamilovali? Léto je ideální čas si tohle všechno připomenout. Prázdninová hitparáda Rádia Hej. Tentokrát bez hlasování. Za to s tím nejlepším, co letos zaznělo. Největší hity, nejúspěšnější novinky i skladby, které psaly hudební příběh letošního roku. To nejlepší z hitparády Rádia Hej. Celé léto pravidelně na Rádiu Hej.
3: Rádio Hej.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
2: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
3: Hey Radio. Hey Radio.
4: Full time, rock for you.
5: Radio Hey. Radio Hey.

Full Tilt Hold the Drive a House of Lords z roku 2024. Jupia, její národe, vstávej. Je třeba vyrazit do nového dne a ta část národa, která už je v Arvajtu nebo do ní míří, před vámi klobouk dolů. Vy jste elita národa a ne ta, co si na ní hraje, až vstane. Jsou sovy a jsou skřivani. To asi znáte a vy, co si myslíte, že jste čápy, tak jen děti děláte. Já budu dělat tak, abych vám vybral top music a nějaké plky z druhé ruky a z mé huby, tak tedy dobré jítro a na koně!

Tak vám řekl, že jsem z dnešní doby tak zblblej, že ani nevím, jestli děcka v první třídě mají ještě slabikář. Fakt nevím, tak děcka mám odrostlé. Já jsem už starší kousek, to znamená, nebavím se o odrostlosti v tomto případě, ale nevím, těžko říci. Já si pamatuju, Ema má mámu, máma má maso, jo, Ema a máma se mají. To je úplně jinak, ale samozřejmě. Tak kolik máme hodin? 6 hodin, 13 minutek, dnes 15. července má svátek Jindřich a připadá Světový den dovednosti mládeže. Takže pamatujte si, je středa, je ho tam 15. července, Světový den dovednosti mládeže. Co dneska mládež umí? No jasně, teď to všichni víme sami. Tento svátek každoročně vyhlašuje Organizace spojených národů a cílem tohoto dne je vyzdvihnout význam odborného vzdělávání, přípravy a rozvoje dovedností mladých lidí pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce. Pěknou větu jsem přečetl, která je úplně o ničem, protože skutečnost je nějaká jiná. Zkuste říct takovému 15-letému člověkovi, co sedí většině u počítače, že se půjde učit instalatéra. Tak vás pošle do 4 písmen a vyberte si otvor. Mezi další neoficiální a tematické svátky, které se dnes slaví, patří třeba Den poslání elektronických přání. Zajímavé. Světový den mezinárodní spravedlnosti, taky neznámá věc, ale hlavně mi baví ten poslední Den bratranců a sestřenic. Já mám sestřenici, no to zní strašně krásně. Je to sice 75-letá babka, ale vypadá to, že to je mladá holka. Co o sestřenice je sestřenice? Tady už máme ovšem švédské Sabaton, Highway from Hell. 6 hodin 14 minut, dobré jítro.

To je strašně dobrá rozcvička na závěr, jako když potřebujete to na na na na na na na. No, otevřete hubu a začnete to takhle cvičit. Jinak tahle ta písnička od kapely Voltary z alba Big Bang roku 1995 The Stage byla velmi dobrou, nebo oblíbenou písničkou mého bývalého kamaráda Didiho, bubeníka skupiny Grok, takový to čobolko bez bázně a Hany. Pojďme dále, máme 6 hodin, drajun 20 minut, tak co jsem si řekl kdysi v Bujarem mládí prvních cigaret, Jabčáku a Jariny, tak je to, že ani kafe, ani cígo nikdy po ránu na lačný žaludek. Navíc já nepiju ty instantní srákoty, ani kafe s mlékem či cukrem, ale o kávě byla řeč v pondělí tady ráno, že jo. Dnes jsem zjišťoval, co nebo jak je dobré snídat. Známe to, vajíčka, hemenex či bekenex, pokud nevíte, tak bekenex je s anglickou slaninou, někdo chléb s uhlím, vlastně máslem, jiný po cestě, něco do sebe nasouká, ale teď budu chytrý jako finančák při kontrole. Snídaně by měla být vyvážená, tvořit přibližně 20 až 25% denního energetického příjmu a obsahovat kvalitní bílkoviny, sacharidy, ideálně komplexní, zdravé tuky a vlákninu, což je ovoce a zelenina. To jsou takové obecné keci, kterým kolikrát ani já sám nerozumím. No ale pozor, mne na to všem zaujalo, co se nedoporučuje po ráno. Každý mluví, co by se mělo, ale neřeknou už, co ne. A já vám to řeknu. Ale za chvilku, teď jsem se vyčerpal, jdu se podívat, zda mám krosten a se na to potom, víte co, no, z jednoho otvoru. A tady je Doga, já se na to taky. Doga je Doga. A pak se podíváme po chvilce, co by se nemělo snídat. A budete se divit jako zajíc v králíkárně.

si supergrupe Electric Cowboy, to jste asi poznali už podle toho stylu, tak pojďme k té snídaní, trochu jsem vás nechal napnuté, tak to je jako samozřejmě, alespoň jste to nepřeladili, no ale croissant nebyl, protože je zapovězený, tak sledujte tok mých myšlenek, čemu se na snídaní raději vyhnout. Skryté cukry, to znamená kupované slazené cereálie, kukuřičné lupínky, čokoládové kuličky, slazené jogurty, všechno, co vám podbízejí v reklamě, tak je špatně. A teď to přijde, normálně Andrejko se musí teď v posteli obracet, protože těžko pochybuji, že už by byl na nohách. Prázdné kalorie, to znamená, zapovězené jsou po ránu koblihy, takže koblihy nebrat. Prosím vás, koblihe nebrat, krosanty, bílé pečivo s džemem způsobují prý rychlý nárůst, ale následný propad energie a hladu. Tak jste zjistili právě v této chvíli na Hej Rádiu, co byste neměli snídat. Tak víte co, dejte si normálně buřta, hořčici plnotučnou, jak kdo máte rádi kečup, dejte si kečup, k tomu bílé pečivo, my jsme snídali 10 deka dietního, hořčici v takovém malém kelímku, jednu kofolu, všechno dohromady stálo asi 2,50. A bylo vybalováno. Nic, teď už jdeme za Aerosmith a s krabičkou Sweet Emotion. A to máme 2 minutky po 6:30. Dobré jítro.

jsme vydali právě Nickelback tuhle tu záležitost, tak jsem měl z toho obrovskou radost, že se dali dohromady jako takhle, že začali dělat zase tu rockovou muziku, poněvadž v podstatě to, co předváděl Chad z Avril Lavigne a podobně, se mi moc nějak nezamlouvalo. No nic, půjdeme dále, protože jsou na světě lidé, kteří lžou, jak když tiskne a projde jim to všechno. Teď nemám na mysli politiky ani omylem, teď mám na mysli meteorology. Úterní bouřky podle informací Českého hydrometeorologického ústavu nakonec prý nebyly v Čechách tak silné, jak se předpokládalo. Takže meteorologové změnili předpověď a řekli, nevyšlo to. Jednoduše nevyšlo to. Panikáři, jo, napřed měl být tropický víkend, pak zase kapalo, jako rozumíte, jo, teď zase říkají, že by měly být tepla, ale do toho všechno možný. Škoda, že nemluví ještě o sněhu. Jo, prostě v podstatě, když se podívám ven z okna, tak je hnusně, jo. To by vám jako předpověď počasí muselo stačit. Jako u nás tady máme okolo těch 18 stupňů, je zataženo, bude za chvilku kapat, jako bude téct, bude kapat, já nevím, co všechno bude. No ale vcela určitě víme, že celý den to takhle bude nějaké pošmurné, bude více deštivo než slunečno. A jestli se dočkáme ještě léta, jestli se léto vrátí v plné parádě, to nevím, ale já mám pro meteorologii jednu výbornou věc. Říká se tomu dlažební kostka. Pokud chcete zase lhát a něco takového, je vaše. Na lebeční části těla.

Tak ranní bašta je v plném proudu, pomalinku a jistě nám končí první hodinka, první dějství. No a četli jste kdy naposledy nějakou knížku? Toto byly samozřejmě brazilští Seater, to jste určitě poznali se skladbou Remedy. No ale teď už pojďme za knihou. Já jsem teďko nedávno dostal do ruky jednu knížku, kterou jsem měl číst podle pana léčitele a já jsem větší hovadinu v životě nedržel v ruce, je to o radcích, jo, prostě měl jsem číst asi mezi řádky, no nic, jo, člověk občas, a to byla to knížka na jedno vykakání, ale teď vyšla kniha o slavné kapele The Kings, kterou často hrajeme na rádiu, teda alespoň já, no a podle kytaristy byla plná chyb. Pojďme ale po pořádku. Kytarista skupiny Kings Dave Davies stáhl svou podporu nedávné knížce o kapele poté, co v jejím vyprávění objevil dezinformace. Vysvětlil, že nečetl knihu celý den a celou noc, tak se jmenuje. Ne, že ji nečetl celý den a celou noc. Tak se jmenuje Celý den a celou noc, příběh dne za dnem, část 1, rok 1940 až 1971. To byla kapitola od Douga Hinmana a Andrewa Sandovala, když podepisoval výtisky propagační kampaně. Řekl, že název je krásná kniha a vyjádřil naději, že chyby, které zjistil, budou v pozdějším vydání opraveny. Nemohu podpořit novou knihu o Kings od Douga a Andrewa, protože obsahuje dezinformace o našich ranných nahrávacích sejšnech, řekl Davies prostřednictvím sítě X. Podepsal jsem několik výtisků na charitu, než jsem si přečetl ty chyby a zhrozil jsem se. Opravdu oni prý tak nekalili. No těžko říci. Ale jestli na nějakém sejšnu byla i ta jejich slavná Lola, těžko říci.

6 hodin 52 minutek. Příští hodince si povídáme něco o fotbale, také o kapele Soundgarden, co je u nich nového. Mimochodem napsal taky Marcel, naposledy jsem četl jednou dostat šanci od Ladislava Vostárka, moc fajn čtení. Ano, můžu potvrdit. A také píše, že dobré bylo od Ringo Čecha, jak putovali po Rusku, přes tý název si nemůžu vzpomenout. Marceli, jmenovalo se to Týden v Rusku a myslím si, že právě FR Čech se tam vypsal jako velký záchranář a velký kamarád všech, jo, a podobně, že on byl ten správný, ale ta knížka je výživná, zase je to taková menší knížička na jedno vykakání, ale skutečně mohu říci, že příběhy, super knížka, neskutečná, stejně jako skladbička od Jirky Schellingera v této chvíli, z roku 1979, je tady Kavale, Stárek, Kubeš, FR Čech a samozřejmě Hlas hlasů Jirka Schellingera. Dámy a pánové, mějte krásné ráno s rádiem Hej.

0: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
1: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time, rock for you.

Tears Don't Fall, tak to byla samozřejmě skladbička 21 let stará. Velšská heavy metalová jednička Bullet for My Valentine nahráli v roce 2005, ovšem byl to pak čtvrtý single kapely z jejich prvního studiového alba The Poison, který byl vydán v červnu roku 2006 a píseň získala mimochodem cenu časopisu Kerrang za nejlepší single toho roku. Tak toliko jsem se vykecal hned po ránu a máme 7 hodin, 5,5 minutky a to znamená, že rozjíždíme druhou dnešní snídaňovou záležitost. Ano, ranní bašta je tady, samozřejmě záskokáři jako vždycky, no ale tak co se dá dělat, s tím už nic nenaděláme. A rozhodně se budeme tvářit jako, že nic, budeme happy, happy core můžeme být třeba i dokonce z heavy metal happy core, skladbička letošního roku od kapely Freedom Call, kterou vám právě podsouvám. A jakože se Bastičovou přeji vám krásné ráno a děláte, co děláte. Ať to děláte s kýmkoliv to děláte. Ať to děláte kdekoliv to děláte. Hlavně, že u toho hraje Radiohead.

Mimochodem, Skupina Traktor na Facebooku vydala takovou zajímavou věcičku ohledně toho, jak jste je poznali, kde jste je objevili a podobné věcičky. Musím říct jen takový příběh k této skladbičce a ke skupině Traktor. Ano, já jsem je objevil kdysi dávno na jednom festivalu, snad, že se mi líbili. No, nebudu říkat, kolik stáli, co a jak, já jsem to moderoval. No a tak jsem za nima přišel a právě Cápec, já je vůbec neznal, jako jo. Znal jsem tak maximálně Standu Balka, ještě z Tarantuly, ale tak líbilo se mi to celé, tak říkám, hoši, vy jste byli výborní, skvělá práce, dobrá věc. No, dali mi CDčko do ruky, bylo to Tmel, třetí CDčko. A já říkám, já to vezmu do rádia, jo. Tak jsem CD vtedy dělal někde jinde. No a vzal jsem to a pustil jsem tuhle tu písničku v rádiu. A přišel za mnou programový ředitel a říká mi, ty, co to hraješ za diskárnu, vole. A já říkám, vypadni. Já ho nerespektoval, říkám, vypadni, vole, nevíš, tak neznáš, vole, mapu a podobně. Domluvil jsem se s ředitelem a fakt to fungovalo, všechno to bylo, pak jsme se stali, pak vlastně já, Šmajda a ředitel jsme byli kmotry Artefaktu čtvrté desky a tak už nějak bylo, ale my se líbili od začátku a hlavně Tmel byl výborný album, prostě plné entuziasmu, jo, Neber si rockera, jo, ty skladbičky prostě všechny znáte a nebudu se k tomu vyjadřovat. Vyjadřovat se ovšem budu k něčemu úplně jinému a to za pár minutek, kdy hodíme oko na dnešní kalendárium, protože je středa a jeho tam 15. července, svátek slaví Jindřich a tady jsou The Who a kriminálka jako vystřížená, co? To je drama. A když se podíváte z okna na počasí, teda alespoň tady u nás na severní Moravě, tak by člověk ani psa, ani prezidenta ven nevy.

Luther King, Sláva králi. Šesté studiové album americké formace Avenged Sevenfold, vydané v srpnu roku 2013. Mimochodem, album zaznamenalo kritický komerční úspěch, bylo vyhrálo snad všechno možný, dosáhlo prvního místa v hitparádě Billboard. Vlastně to bylo jedno z dvou alb, které vyhrálo tehdy. No zkrátka a dobře, bylo to album Alba, jak se říká, ano, ale pojďme dále. Hudebně se posuneme trošičku jinam a myslím si, že teď zažijete trošku někteří ti starší úplnou nirvánu. Pojďme ale postupně. Rok 1952 rodí se Mark Bell, to vám asi nic neřekne, ale jako Marky Raymond byste ho mohli znát. Rok 1956 slavný kytarista Joe Satriani, 1973 John Dolmayan z kapely System of a Down se rodí, v roce 98 auto Joeyho Kramera, bubeníka Aerosmith, celé vzplane při tankování a zhoří. Sám hudebník má popáleniny druhého stupně a musí být převezen do nemocnice. Americké turné kapely Aerosmith bylo tehdy zrušeno. Rok 2000 Paul Young umírá, samozřejmě víme, Michael Mechanics, anebo samozřejmě s cukrem a podobně. Rok 2004 U2 volají policii, chtějí, aby dopadla zloděje, který jim během promu focení v jižní Francii ukradl CDčko s dosud nevydaným albem Vertigo. No ale já jdu do roku 1958. Policejní důstojník, který právě není ve službě, srazí autem matku Johna Lennona a usmrtí ji. Lennon o ní pak napíše dvě písně, Julia a Mother. A právě skladbička Mother bude teď ústřední melodii dnešního rána.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Mothers of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
0: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
0: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
0: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: Tak to byly Rhapsody of Fire, 7:43 na Hey Radio. Co bych teďko momentálně měl vyplodit, co? Co vy na to, přátelé?
1: Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil.
0: Přesně tak, slíbil jsem information o kapele Soundgarden. Kytarista skupiny Soundgarden, Kim Taylor, uvedl, že poslední album kapely, na kterém se objeví nahrávky zesnulého zpěváka Chrise Cornella, pravděpodobně vyjde v roce 27. Řekl, že práce na projektu, který začali před několika lety, pokračují a nevyloučil možnost turné na podporu vydání. V nedávném rozhovoru pro Ultimate Guitar Taylor přiznal, že pro kapelu bylo těžké pracovat s materiálem, který Cornell zanechal po své smrti v roce 2017, protože byli odhodláni udělat všechno správně. Doufejme, že to bude tak dobré, jako sklabička, která mě tehdy moc a moc ovínila. Jak se říká, Soundgarden nahráli Leave to Rise a pro mě to byla v té době

jsem nikdy nepochopil, když dobře vypadáte, máte skvělou kapelu, skvělý hlas, úžasnou rodinu, všechno vám funguje a vy si šáhnete na život, jako jo, a vezmete si ho v tom nejlepším, nejproduktivnějším věku. To je Chris Cornell. A Chester Bennington, když mu mluvil na pohřbu, ještě netušil, že za pár měsíců udělá úplně to tež. Já jsem z toho vždycky takhle v pasti, říkám si, co se jim asi hlavě honí, nebo jim cvaklo, přeskočilo, nebo něco podobného. No, to je jedno, už teďko nebudem na tom bazírovat, zkusíme něco jiného, přátelé. Jak jste? Už jste v pracovním procesu od 5, od 6 hodin, od 7 hodin, nebo jste někde na cestách a podobně. Třeba se trochu procvičit, co říkáte? Takhle po ránu. Já vím, že mi hrabě jako koňovi, ale čtěte mezi řádky, jo. Co kdybych chtěl uvést písničku, u které si můžete zacvičit? Úplně luxusně. S norským Leo Molachinonim, s italským příjmením. No my tak máme, co vidíme někde jinde než v Itálii, máme italská příjmení. Molachinoli, basta, jo. A tady je jeho slavná předělávka Macarény. Cvičte v rytme.

0: už jste v očekávání Milana Krčila, který by měl přijít v tuto chvíli. Přátelé, je to dneska ve středu 15. července všechno jinak.
1: To kurva ani omyl.
0: Jasně, že ne, zůstávám ještě dále, protože mě bude po 9. hodince střídat někdo úplně jiný. A tak si dáme do závěru metlu a máme to tak akorát vystřiženo, že do konce hodinky to vyjde a pak se posuneme dále. Takže dobré ráno, krásný den, je středa, jeho tam 15. července a svátek.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
1: Bylo 8 hodin.
2: Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey.
7: Radio Hey.
8: Na nic si ne.
9: Radio Hey. The power of rock. The power of rock.

Máme 8 hodinu, 5 minutku a rozjeli jsme už to ranně dopolední vysílání. Jo, někdo má ještě ráno, někdo už má dopoledne, někdo má půlnoc, jako to si budeme nalhávat. Ale my jsme tady prostě pořád a dokolečka. Co si povíme v této hodince? Půjdeme trošku za sportem, včerejší fotbálek. Také musím uznat, že když jsem viděl zprávy a co dokázal Pogačar, to je neskutečný ten Slovinec na tom kole. Prostě on mají den volna na Tour de France a on si sedne na kolo a nechci zajezdit, protože se nudí. No a pak nakonec tu etapu zase vyhraje s naprostým přehledem. Jako to jsou příběhy, to je neuvěřitelný. Jako prostě dalo by se říci, že v lidské možnosti jsou neuvěřitelné. Já jsem kdysi, když jsme ještě trénovávali, tak mi trenér takhle, jak se klikoval, jo, dal nohu tak na zátylek, já mu říkám, ty vole, já už nemůžu, on sek tou nohou a říká, máš v sobě ještě 20% síly, když řekneš, že nemůžeš. Takže kdyby se vám náhodou už nechtělo, tak věřte tomu, že můžete. Můžete

Hammerfall na Hej Rádiu a je středa 13. Jestli si myslíte, že dělám při blbosti, tak ne, je středa 13. připravená. Wednesday Thursday jsou připraveni. Američané vydají záznam svého loňského vystoupení na obřím festivalu Poland Rock. Živé album pod názvem Unleashed Poland Rock 25 se objeví 25. září. Symbolicky z loňského 25. roku objeví se 25. září. Kdo máte rádi tuto kapelu, právě ji uslyšíte na Hej Rádiu. Jak jsem řekl, je středa, je ho tam 15. července, ale toto je středa 13. Oh.

Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Every Day.

skvělý a v té době nechytatelně vynikající Skidrou v čele se Sebastianem Bachem. To jste asi taky mohli poznat, je to ikonická záležitost z kraje 90. let. No a teď už pojďme za fotbalem. Kdo sledoval včerejší utkání Francie Španělsko? Já měl od začátku jasno, že budu fandit Španělům. Mně se tak nějak líbí, je to tak pro mě bližší než ta Francie, která, no já se k tomu vyjadřovat nebudu, ale... Samozřejmě fotbal výborný, ale já mám takový pocit, jako bych viděl včera trošku zabržděnou Francii. Jo. Ta obrana španělská byla fantastická, co si budeme namluvat se Simonem Brance. Oni ne a ne, ale je tam jeden okamžik, který tak trošičku odborníci teď rozebírají. Šlo o klíčový moment úvodního semifinále fotbalového mistrovství světa a hříšníkem se stal francouzský krajní obránce Lucas Digne, když působil penaltu, po níž šli Španělé v první půli do vedení. No já teda osobně to bylo tak, že on ne, že by udělal chybu, on couval jako v té obraně a sledoval ten míč, jenže ze zadu mladý Jamal tam vletl jak exekutor do vaší firmy, jo, a prostě on už nemohl dělat nic jiného, než ho nakopnout, no a byla z toho penalta a to byl ten zásadní zlom. Španělé pak i díky tomuto momentu pak triumfovali 2-0 a jsou v boji o zlato, ale dneska budeme sledovat Argentínu, která bude hrát s Angličany. Takže souboj Harry Kane, Messi a já se na to hrozně moc a moc těším. Doufám, že to nezaspím. Doufejme tedy. No a teď tak budeme doufat taky v další porci muziky na rádiu Hey. Novinkové muziky. Když Accepti si pozvali Roba Halforda, Matiase Jepse, Rexe Browna, Jasona Bourna a Balls to the Wall.

MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

Sharon Dead Adele a Taria, za nimi vokálně instrumentální orchestr zvaný Within Temptation. Tak to bylo v této chvíli všechno. Mimochodem, já jsem o tom hovořil v minulé hodince, Česko čeká ještě několik teplých dnů, pak ale přijde výrazná změna. Takže meteorologové napřed říkali, že budou vedra. Jo, my jsme se o tom bavili včera se sousedem, jak to bude vypadat, a ono už o víkendu se prý ochladí a na začátku příštího týdne denní teploty na většině území nepřekročí 23 stupňů Celsia. Podle měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického lživého ústavu navíc půjde o nejteplejší týden v dohledné době. Dnešek ovlivní především přehánky a bouřky, nejvíce jich meteorologové očekávají teď dopoledne v severovýchodní polovině republiky, odpoledne se mohou objevit prý i jinde. Kde, to oni neví, protože to oni jsou jenom meteorologové přece. V severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a také buřkami ojediněle silnými. Tohle to řekli. No a vy si z toho vyberte to, co vy vlastně sami chcete.

0: vysílání je tady. Napsala Ivana, že by chtěla se mnou na dovolenou, tak já říkám, žádný problém a basta, jedeme do Itálie, do Trantárie, za hory, za doly, nezlaté parovy. Já si dělám úplnou legraci, ale nebudu jmenovat dále, ať nemá doma problémy. Na druhé straně, dobrá, doufám, nebude mít problémy Hanka, respektive Alda. Jo, takže jedeme na Opavsko do Konopiště, protože tam bydlí Aleš Konopka a ten právě už by měl být připraven podle všech informací. Ženy už přestávají pomalu a jistě dýchat, odhazují spodní prádlo a připravují se na vysílání s Alešem Konopkou, čímž mu předávám žezlo. Těším se jako můj Jorši na další písničku, leží tady teďkom pode mnou, protože jak slyší volbí, tak to on vždycky přiběhne do studia. Jo, rochní se, tančí, ale ten tanec bych vám nepřál vědět, tak je to hrabě, že? Hrabě Monte Cristo, jako, takže dávejte na to pozor, prosím vás, pěkně, kdyby náhodou jste někdy jeli kolem Kokočtejnu, tak zasalutujte, je tady modrá krev. Psí modrá krev, to ještě nikdo neměl, to mám jenom já. No nic, já se loučím, uslyšíme se zítra úderem 6. hodinky ranní, slyšíte dobře. Zítra to bude takový perný den pro mě, takže Beatles budou určitě taky v permanenci. A teď Alešku, doufám, že ti Hanka povolila řetěz, pustila tě do studia a můžeš to převzít. Je to na tobě.
1: Co to za člověka?
0: To je náš Aleš, Phantom z Šantány. Ano, baby jsem Aleš. Tak Aldo, jdem.

0: Další, prosím.
1: Dobrý den, pane Trosko. Tak co vám schází?
2: Ale je to hrozný, paní doktorko. Já jsem úplně rozebraný. Mám hrozný deprese z toho všeho tady kolem. A takovejma návalama trpím.
1: Tak víte co? Já vám naordinuju ráno, v poledne a večer poslech rádia Hej.
2: A to mi pomůže?
1: No to víte, že jo. A abyste se dostali ještě do větší pohody, tak si dejte klidně pivko. Ale to vám bohužel pojišťovna neproplatí.
2: A co když nebudu doma?
1: To si můžete pustit i v mobilu na stránkách hejradio.cz.
2: No tak to je skvělý, paní doktorko. Díky moc a naschle.
3: Ráno, v poledne i večer poslouchej Rádio Hej.
4: Sinašrot, to by taky. Jsme Cajdašrot.
5: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zletníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
4: Cajdašrot.
5: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo Pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time, rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.

0: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej. Rádio Hej. Hej.
2: Speaker, moderátor, kuchař s michelinskou hvězdou na čele a hlavně kámoš Jirka Basta přihrál signál z Ostravy sem do opavského studia. A tady vás zdraví u mikrofonu moje robustní maličkost Aleš Konopka. Zdravím krásné rockery a tvrdé rockerky a přeju vám parádní poslech další Big Beatové vlny na Hej rádiu. Hammerfall, Kiss nebo mimo jiné i Halloween uslyšíte v této hodince, ale taky spoustu informací, bez kterých by se vám jen těžko žilo, přátelé. Je to tak, 9 hodin 6 minut máme středu, takže přátelé, jdeme na věc, nebudeme zdržovat, dáme další muziku a za chviličku se zase přihlásím, a to s počasím.
0: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
1: Jenej.

0: Ano, kapela Kiss, I was made for loving you. Jak jsme slíbili, taky plníme, takže Kissy máme za sebou. No ale taky jsem slíbil, že se přihlásím s předpovědí počasí, respektive tady už máme Verču a ta o tom ví naprosto vše.
1: Počasí, počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno. V průběhu dne na většině území přeháňky nebo bouřky i silné. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 22. V 1000 metrech na horách kolem 17 a foukat má mírný severní až severovýchodní vítr. Hezký den vám z našeho studia přeje Verča.
0: Děkujeme, Verčo, za tyto informace o počasí. No, tak na koupání to chlapci a děvčata dneska asi nebude. Ale i tak chtěl bych poradit holkám, hlavně tedy dámám a tak, protože to furt doma musím poslouchat. Děvčata, pokud máte pocit, že nemáte ideální postavu do plavek, koupejte se nahé.
3: Hey! Hey, Radio CZ.

0: pohodovka nazvaná You a God Heart. Jsme stále na rádiu, hej, no my jsme se, přátelé, na chviličku odpojili, ne, že bychom chtěli, ale ono nejenom, že tady v Opavě to není dneska na koupání a slunění se, ale ona tady někde v dáli je i bouřka a vypíná nám proud. Tak kdyby se náhodou stal ještě nějaký ten výpadek, tak víte, o co jde. Každopádně musíme dohnat to, co jsme ztratili v čase. Teď už Dopravní expres s Martinou.
1: Dopravní expres.
2: Dopravní nehoda osobního a nákladního auta se řeší na 318. kilometru D1 na Prahu. Počítejte s menším zdržením okolo 10 minut. Nesouvislá kolona se tvoří na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od stého 82. kilometru až ke sjezdu na Břeclav. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech, může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A dvě dopravní nehody se řeší na dálnici D35 u Olomouce v obou směrech mezi Přáslavicemi a Velkým Újezdem. Se zvýšenou pozorností okolo projedete s menším zdržením. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.

kapela Porta Inferi a doufám, že vám to zpříjemnilo toto dopoledne středeční s datem 15. července. Je 9 hodin 46 minut a mně tady přišla SMS-ka od Stan.

0: Proto jsem dlouho už neslyšel tuhletu pecku, která má název Jak jinak než hrobař. A premiér, kdo ví, kde je klukům konec. 9 hodin 53 minut, no tak to ještě stihneme UDOčko a taky Crash Edit nebo Deal, teďka jsem si nevzal brejle, tak já to nevidím. A potom samozřejmě se uslyšíme v další hodince, přátelé. Rammstein například už bude připraven na příští hodinu, taky tady vidím kapelu Lucie, no paráda, no a spoustu dalších, však se ještě přihlásím a o tom, co vás čeká v příští hodině, vám určitě rád povím.
1: Pohodička, hlavně se směj.
2: Aha. Vyhni se pitomcům a bude ti hej.

0: Mamo Metal Never Dies, UDOčko, tak jsem našel Braille konečně. Crash Diet je to, jasně, já jsem si to myslel, že to tak bude. No Man's Land nás ještě čeká v těchto minutách. No ještě nedávno, přátelé, jsem viděl úplně normálně, teď už musím nosit Braille. Já si myslím, že to je tou levnou kořalkou.
1: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Hey Radio, hey Radio. CZ. CZ.

profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.

0: Deutschland, to slyšeli jste sami, se jmenuje tahle ta libovka od Rammsteinu. Tak jsme nakousli další hodinu vysílání, dopoledního vysílání z opavského studia, toho středečního. Máme 15. června. My si dneska řekneme, kdo má svátek, k tomu se dostaneme později. Já jsem vám ale slíbil, že vám řeknu, jakou muziku budeme v této hodině hrát. No, Lucie, to už jsem říkal, třeba taky Led Zeppelin, anebo Škorpíky tady máme připravené. Tak to si myslím, že se máte určitě na co těšit. No a ještě musím vyřídit tady jednu SMSku. Kamil, kolega z mého bývalého zaměstnání, mi napsal z divadla. No, napsal, ahoj Aleši, já taky už blbě vidím, nosím už brejle, ale slyším dobře a muzika, kterou hrajete na Hey Radio, nemá konkurenci jen tak dál. Díky a měj se dobře. Ty se měj taky dobře, Kamile, a děkuju moc, jsem rád, že jsi vzpomněl. Přátelé, to byly časy, co jsme zažili s Kamilem, hlavně ty zájezdy s divadlem. To jsme vždycky vylezli z autobusu a nemohli jsme najít hospodu, a když jsme potom vylezli z hospody, tak jsme zase nemohli najít autobus.
1: Je středa, buď s Alešem na Hej až do oběda. Rádio.

0: nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
1: Je nej.

0: Jo. No a my už tady máme, dámy a pánové, Verču, která přináší další informace o počasí. Tak Verčo, doufám, že budeš mít lepší zprávy.
1: Počasí, počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno. V průběhu dne na většině území přeháňky nebo bouřky i silné. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 22. V 1000 metrech na horách kolem 17 a foukat má mírný severní až severovýchodní vítr. Hezký den vám z našeho studia přeje Verča.
0: Tak ne, lepší zprávy nemáme, nedá se nic dělat, no tak zaprší trošičku, ale ta příroda to potřebuje, potřebuje vodu, jako vy ostatní třeba někteří potřebujete to pivečko, že jo, nebo úplně nějakou jinou tekutinu. No, tak my si teď dáme další muziku, Škorpíci jsou připraveni, jak jsem slíbil, taky plním.

Pancí jedu zpět. A u nás doma v Meziříčí všem chlapům budu vyprávět.

Panoptiko Moulin Rouge. No kdo by nechtěl do Moulin Rouge, do Francie? Prý tam mají dobrou točenou zmrzlinu. No, přátelé, máme tady mail, přišel nám tady e-mail s písničkou na přání. Pan Káč nám napsal, přeje se tři sestry a léto. Aleši, ať tě slyšíme co nejčastěji, chtěl bych to zahrát pro vás, pro vás a do svatého Martina pro Petru, Karlose, Věnců, díky. Já taky moc děkuju za podporu, seš moc hodnej. Budu se snažit. Song je připraven, tak si ho tam užijte. Rádio Hej a

0: Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Je nej.

0: To je jejich pecka. Kdo neskáče, není Harley. Snad i jejich hymna teďka, no. Chlapci a děvčata, dámy a pánové, dneska pozor, pozor, pozor, slaví své 70. narozeniny kytarový maestro Joey Satriani. Americký hudebník, skladatel, kytarista, 15-násobný nominant na cenu Grammy Award, který prodal více než 10 milionů alb a stal se tak nejprodávanějším instrumentálním kytaristou všech dob, který krátce spolupracoval i s Deep Purple. No, tak to je velké, přátelé. 70. narozeniny Joey Satriani. My gratulujeme samozřejmě takhle přes éter, určitě to slyší, přejeme mu hlavně zdravíčko, pohodičku a klídek. No a Joeyho si teďka dáme si jeho Summer Song.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Radio Hey.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
1: Bylo 11 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
2: Hey Radio. Hey Radio.

0: Papa Roach.
1: Sometimes. 3 minuty po 11. hodině. No, kamarádi, nevím, co nám to tady dělají dneska v té elektrárně. Zase jsme měli výpadek proudu, tak proto ta mezera tam proto přeskočila záloha hudební. No, nedá se nic dělat. Asi to tam kluci spravujou, tak já bych jim poslal song, aby se jim to povedlo do těch našich elektráren. Příznačně AC/DC a Back in Black.
2: Je středa, buď s Alešem Mahej až do oběda. Rádi.

Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

0: kytara a special effect na ní pověšený je vždycky prozradí. To je jasné. A pak víme při poslechu, že jde o Bon Jovi. To je marné prostě. No ale teď už Martina. Ta má další čerstvé informace z dopravy.
1: Dopravní expres.
2: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D8 směrem na Prahu před sjezdem na Novou Ves na 16. kilometru. Je to na začátku dopravního omezení a popojíždět budete od 21. po 18. kilometr. Počítejte s 15 minutami navíc. Pražský okruh brzdí také směrem na Ruzyni od Jesenice až k exitu Ořech, může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A 15 minut naberete na dálnici D7 na příjezdu do Prahy u exitu Ruzyně na vině dopravní omezení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Děkujeme, Martino, za tyto důležité informace. Dávejte pozor na cestách, přátelé. Jeďte opatrně, abyste dobře dojeli do svého cíle. Ale stejně, přátelé, by mě zajímalo, co to znamená, když se řekne, že řídí jako Turek.
3: Hey, radio. Yeah.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. V průběhu dne na většině území přeháňky nebo bouřky i silné. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 22. V 1000 metrech na horách kolem 17 a foukat má mírný severní až severovýchodní vítr. Hezký den vám z našeho studia přeje Verča.

0: CZ. Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.

0: Takže holky, bacha na to, nechoďte do lesa. Bez chlapa. Bez strážce prostě. Huckleband. No a my, přátelé, se musíme dneska, abychom nezapomněli, podívat taky na to, kdo má svátek.
1: Hej, Radio CZ.
0: Dneska máme 15.7. středa a svátek má Jindřich. Tady píšou, že mužské křestní jméno Jindřich má původ v němčině, pochází ze staroněmeckého jména Heimrich. Významově se překládá tedy jako vládce domova nebo pán domu. Tak doufám, že to tak máte, že nejste pod pantofláci tak jako já, že jste opravdu tedy hlava domácnosti, pánové domu. No a co se týče tedy počtu, tak jsem tady našel na Centrum.cz, že Jindřichů bychom měli mít v České republice 29 284. To je počet pěkný, to je docela dobrý. A jsou tím pádem na 38. místě v žebříčku nejčastějších používaných jmen u nás. Tak, tolik. 29 284 Jindřichů dneska bude slavit. To zas bude v Alejích na Blito.
1: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu.

0: Impress, Kamaray. Taky nám přidali k dobré náladě v dopoledním éteru Rádia Hej.
1: Rádio Hej a kulturní servis. Kulturní servis.
0: Ano, i dneska, přátelé, se podíváme, kam bychom mohli zajít. A já si myslím, že je to naprosto jasné, co se týče Opavy, Ostravy a tady okolí. Protože počínaje dnešním dnem, začíná velkofestival Colors of Ostrava. Začíná tedy dneska a bude fungovat až do 18.7., tedy až do soboty. A těšit se tam můžete třeba na kapely LP, tedy zpěvačka LP, nebo kapela 21 Pilots tam bude, Moby, Paris, Paloma, Tata Boys a spousta.

Fighters jako předposlední song v tomto dopoledním éteru z opavského studia se pomaličku loučí Aleš Konopka. Mějte se, přátelé, moc hezky. Počasí nevypadá, tak zkuste si najít nějakou jinou zábavu než opalování a koupání se. No, dneska je středa, víte, co se dělá ve středu. A tudíž veškerá práce se dá odložit, když máš možnost souložit. Tak tě pic, rockeři!

0: neslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a Rock'n'Roll.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Jsi na šrot? To my taky! Jsme Cajda Šrot!
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
3: Cajda Šrot.
4: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci. Názory a rady skutečných odborníků. Investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

0: Hodně tě dostaneme i do hit parády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Dar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůjí poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Dar.
2: Bylo 12 hodin, posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey.
7: Radio Hey.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: posloucháte pravidelnou rokovou hodinu.
1: Double.
0: Každý den v tomto čase
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.
0: Double.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Bylo 13 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
4: Posloucháte pravidelnou rockovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Nazdárek, přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Hej. Nečekám víc, tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho pustíte ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně. Čau.

0: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce, a i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovo Rej. Červencový číslo magazínu Spark je venku, na titulní straně je Tarja, uvnitř Sparku s ní najdete obsáhlý rozhovor, no a Tarja nedávno vydala nový album Frisson Noir a to si v dnešním Marotovo Rej poslechneme.

0: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
1: Zach Wild a jeho Black Label Society,
0: veselá parta Aylstorm
1: i Američané Savatage a Testament,
0: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
1: To je festival Rock Castle.
0: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Stadion für
1: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Co to piješ?
3: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
2: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
3: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
2: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
3: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

Dnešní Marotovory je u konce, poslechli jsme si album Frizzon Noir od Tary, která je na titulní straně aktuálního čísla magazínu Spark a uvnitř Sparku s Taryou najdete obsáhlý rozhovor. To je ode mě dneska všechno, já se na vás budu těšit zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne. Mějte se!

0: 15 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
3: Radio Hey.
5: No, chlapče, to už tady bylo.
3: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Středeční odpoledne na rádiu Hey, vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej. Rádio Hey. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě. A ideální volba pro všechny pořadatele. qrticket.cz.
1: Hezké odpoledne od mikrofonu rádia Hey, vás zdraví Petr Havel. Dnes je středa 15. července a je zhruba nějakých 10 minut po 15. hodině, takže jsou před náma dvě hodinky, které budou nabité samozřejmě muzikou, na to jste zvyklí tradičně z celého každotýdenního playlistu rádia Hey, a tyto dvě hodinky budou nabité pozvánkami na akce, protože léto je v plném proudu a všude kolem nás je spousta různých akcí, na které vás dneska budeme zvát. Samozřejmě nejdříve začneme tím, že se podíváme na počasí, které nás čeká. Dneska jasná, dneska je to jasný, dneska už se nic nezmění. Každopádně zítra ve čtvrtek bude vrcholit vlna veder, ale taky budou varování nad možnostmi bouř. Teploty by zítra měly vyšplhat někam ke 30. No v pátek to je to takový to takzvaný dusno před bouří, protože pozdě odpoledne a večer v noci hrozí silné lokální bouřky. No o víkendu bychom se měli dočkat aspoň částečného ochlazení. Bude oblačno až polojasno, teploty se budou pohybovat někde okolo 21, 25 až 27 stupních Celsia. Takže dá se říct, že na ty festiáky a na ty venkovní akce bude počasí trošku proměnlivý. Doufejme, že většině pořadatelům a většině akcím, které budou se konat, tak počasí bude přát. Vyprší se třeba až úplně v noci a přes noc, anebo v době, kdy zkrátka se nebude nic konat. Co se bude konat, tak to vám řekneme určitě už v dalším vstupu, protože, jak jsem řekl, máme pro vás spousty pozvánek na akce, kam vyrazit. Teď jdeme za muzikou, dáme si Nazareth, Fallen Angel, tak tady bude Edguy, Rock Me Amadeus, ale začneme stylově a to je Joe Cocker, Summer in the City. Tak jsme moc rádi, že jste s námi na rockové vlně Rádia Hey.

Ladíte Radio Hej, toto byly Nazareta, Fallen Angel. Tak pojďme rovnou přejít k věci, a to jsou pozvánky na víkendové a nadcházející akce, které se teď konají. Mám pro vás teďko hned dva tipy, kam můžete vyrazit v pátek 17. a nebo třeba v sobotu 18. Tak obě dvě tyhle ty akce se týkají kapely Kex, která bude vystupovat v pátek 17. července na ikonickém místě na hradě Křivoklát. Na hradě Křivoklát kapela Kex hraje už opravdu dlouhá léta, těší se velké návštěvnosti, protože opravdu hrad Křivoklát skýtá naprosto fantastický zvuk na nádvoří a skvělé výhledy a ta fantastická muzika kapely Kex do sebe perfektně zapadá. Každoročně nebo už dlouhodobě s kapelou Kex také hraje Michal Šindelář, který začne ten večer plný hitů nejenom svých vlastních, ale také kapely Katapult. Takže určitě, pokud máte rádi hezká místa, hezká historická místa, jako je právě třeba hrad Křivoklát, tak chcete si užít skvělou muziku, ať už Michala Šindeláře a nebo kapelu Kex, tak tento pátek na Křivoklátě nesmíte chybět. Jak už jsem řekl, tenhle ten termín pro kapelu Kex je velmi významný, protože hraje tam dlouho a vždycky se tam sejde skvělá návštěva a je fantastická atmosféra, takže kapela Kex na Křivoklátě tento týden v pátek 17. Začátek akce je hned v 19.30, kdy spustí Michal Šindelář svůj hodinový set a kapela Kex začne s 21.15 po krátké přestávce. Takže 21.15 kapela Kex, 19.30 Michal Šindelář, brány se otevřou zhruba o hodinku dříve. Vstupenky už teď máte k dispozici na portále qrticket.cz. No a pokud byste to měli daleko na hrad Křivoklát, tak na kapelu Kex můžete vyrazit třeba do Speřic, to je u Humpolce, kde je Bernard Cup, jedná se o fotbalový turnaj a dětský den, je to jen mimochodem 33. ročník turnaje v Kopané ve Speřicích a ten kulturní večer tam tedy obstarají dvě kapely, už je zmiňovaná kapela Kex, která začne hrát přesně v 8 hodin, a druhou kapelou, která bude na Bernard Cupu vystupovat, je kapela Amarok. Tak to je červenec 18, to znamená tuto sobotu. Ten fotbalový turnaj začíná už v poledne. Kulturní program začíná ve 20 hodin kapelou Kex a ve 23 kapela Amarok. Jak už jsme řekli, veškeré informace a vstupenky si můžete už teď zajistit na portále qrticket.cz.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Radio Hej, tohle to byl Joe Bonamassa a jeho Trigger Finger. Já vás celé odpoledne zvu na různé akce a teď mám skvělou příležitost, protože na telefonu mám Majdu Čejkovou, což je pořadatelka chotýšanských slavností. Majdo, vítej v éteru Radia Hej.
1: Ahoj, ahoj, zdravím nejenom tebe, ale všechny posluchače, samozřejmě Rádia Hej, kteří mají takhle ve středu odpoledne čas a natažené ucho.
0: Skvělý. Vás teda čekají 14. chotýšanské slavnosti a je to tuhle sobotu, ale zbytek už nechám asi na tobě. Pojďme si říct, na co všechno můžeme pozvat posluchače Rádia Hej do Chotýšan.
1: Tak to je hezký, že na nás myslíte taky v rámci akcí. A prosím tě, jsou to 14. chotýšanské slavnosti. V podstatě je to taková akce, která je pro celou rodinu a je to vlastně jako taková pouťová akce. No. Protože my tady v tomhletom období v Chotýšanech slavíme pouť a právě už jsme to před těma x lety postavili tak, aby se bavila celá rodina, takže začínáme ve 2 odpoledne fotbalovým utkáním a od 16 hodin hraje různá muzika různých žánrů, jako třeba dechovka, nebo potom taková ta večerní klasická zábava, ale mezi tím jsou i příjemní hosté, jako je třeba mladá kapela, začínající kapela Recidiva a vlastně Sabinka Ludániová.
0: Jasně. Takže kulturní program je připraven, ten začne zhruba tak v kolik? V 5, 6, 7, 8?
1: Kulturní program začne v těch 16, tak hnedka potom fotbale. A vlastně ta muzika je vždycky provázaná ještě spoustou jiných věcí, protože máme pouťový atrakce, malování na obličej pro děti, máme, dokonce nás navštíví letos paní z planety dinosaurů, jo?
0: Hezky.
1: A taky přijedou šermíři, vlastně večer, když dospělí i děti vydržejí ještě do té 10. hodiny, tak kolem 9:30, tam budeme mít tanečnice s Fantastic Art, které předvedou letos vlastně krásné číslo s osvětlenými kostýmy, takže to bude určitě taky zajímavý.
0: Je to hodně.
1: Za náma mažoretky, no prostě bude to zase nabitý jako každý rok.
0: Máte opravdu velmi bohatý program. Tak jo, pak pojďme ještě jednou teda připomenout 18. července, to je tato sobota 14. chotýšanské slavnosti. Možná pro někoho, kdo by nevěděl a poslouchá nás větší dálky, tak jsou to Chotýšany mezi Benešovem a Vlašimí. Říkám to dobře.
1: Jasně. Chotýšany jsou zaplať pánbu jenom jedny jediný
0: opravdu
1: v celé republice,
0: tak
1: ale
0: pak
1: musí
0: je to jednoduchý.
1: Chotýšany.
0: Jasně. Tak jo, tak skvěle. Tak moc děkujeme za pozvání. Držíme palce, ať vám dorazí co největší návštěva, ať máte dobrou atmosféru na téhleté pouťové akci, kde teda, jak už jsme řekli, je spousta různých atrakcí, fotbalové utkání, kapely.
1: Já ještě skočím, Petře, prosím tě, vstupné je 150 korun, ale platí jenom dospěláci.
0: Jasně,
1: děti to mají
0: jasně,
1: zdarma.
0: Jasně.
1: Jo, tak to je skvělý. To taková symbolika a opravdu bude všechno, jídlo, pití, prostě veškerá možná vyžití jsou u nás možná.
0: Tak to je úžasný. Tak dobře, tak ještě jenom zrekapitulujeme 18. července 14. chotýšanské slavnosti. Pozvala vás přímo pořadatelka Majda Čejková. Tak určitě doražte a Majdo, tobě přejem, ať se vám akce podaří a my ti pustíme tvoji oblíbenou Luci. Co říkáš?
1: Jo, jsem pro, to se mi líbí a díky moc.
0: Tak mi děkujem taky. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj. Čau.

0: Rádio 16 hodin. Posloucháte
1: Hey Rádio.
2: Hey Rádio.
3: Full time rock for you. Rádio Hey.
4: Rádio Hey. Středeční odpoledne na rádiu Hey, vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej.
3: Rádio Hey.
4: Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě. A ideální volba pro všechny pořadatele. qrticket.cz.
5: Hezké odpoledne, je středa 15. července, 16 hodin, 1 minutka k tomu a od mikrofonu rádi Hej vás zdraví Petr Havel. Máme před sebou další společnou hodinu, kterou samozřejmě vyplníme skvělou muzikou a dalšími pozvánkami a na různé akce, kam vyrazit. Podíváme se taky do kalendáře, kdo dnes slaví svátek a už to vidím, svátek má Jindřich, takže pokud máte nějakého kamaráda kolem sebe Jindru, tak mu nezapomeňte dneska popřát všechno nejlepší k dnešnímu svátku nebo všem Jindřiškám a tak dále. Tak podíváme se taky na to, v čem dnešní den je významný v hudbě a ten 15. červenec roku 2021 se zapsal do historie kapely Iron Maiden, protože bylo vydáno ikonické album The Writing on the Wall a je to 5 let od té chvíle, takže my si teď určitě samozřejmě nemůžeme zahrát nic jiného než Iron Maiden.

posloucháte Radio Hey, to bude Against Me, We Are Breaking Up. Teď vás pozvu netradičně ne k poslechu rádia, ani na žádnou akci, o tom za chviličku, a teď vás pozvu k televizi. Pokud zkrátka máte rádi fotbal a sledujete mistrovství světa, tak víte, že dnes hraje další semifinále. Včera porazili Španělé Francouze 2-0 a už čekají ve finále na lepšího z dnešního duelu, kde se proti sobě postaví Anglie a Argentina. No, bude to samozřejmě velká řežba, protože jsou to opravdu velká tradiční jména. Ani bookmakeri nevědí, koho preferovat. Ty lehké preference na vítězství se dávají Anglii, ale na remízu v těch 90 minutách a Argentina na vítězství jsou na tom úplně stejně, takže vlastně nikdo neví, nikdo netuší, co se dneska večer bude dít, takže určitě v 9 hodin si možná jenom trošku stište rádio a možná trošku víc si osolte televizi, protože takovýhle zápasy to prostě musí vidět i fanoušek, který nesleduje fotbal tak jako já třeba. No nic, dneska večer semifinále mistrovství světa ve fotbale, ale my se jdeme podívat na další akce, kam můžeme co nejdřív vyrazit. Full time rock on Hey Music Radio. Tak pojďme na to, koukneme se, kam vyrazit za zábavou, ideálně za rockovou muzikou, tak 24. července v Poděbradech na tradičním místě, což je restaurace Cidlina na Soutoku, tak bude probíhat skvělý fest třech kapel, kde vystoupí Salieri, Alžběta a Motorband, takže 24. červenec Poděbrady, Salieri, Alžběta, Motorband. Tak vstupenky samozřejmě jsou na portále QRTicket, což je partner našeho dnešního vysílání. Pokud byste chtěli vyrazit třeba na civilní obranu, tak můžete 31. července do Mikulčic, kde je už 11. ročník rokování Mikulčice, kde také vystoupí kromě civilky Demigods nebo třeba Koblížci. Takže to je 31. červenec v Mikulčicích. Zrovna tak, pokud budete někde poblíž tradičního rokového místa, což je letní parket Hoře, tak tam zrovna 31. bude vystupovat dvojice Morčata na útěku a kapela Doga. Takže to je 31. červenec, Hořebník, Morčata a Doga. No a potom prvního, třeba pokud budete někde v okolí Kinšperku nad Ohří, tak můžete zajít na první ročník takzvaného Zajícfestu. Zajícfest má velké ambice, je to festival, který se chce stát tradiční. Můžete se těšit na Michael Jackson Show, taky na Bankrot, Vostrej, nebo třeba Devátou planetu, kterou znáte z vysílání Rádia Hej. Takže čekujte stránky QRTicket, tam jsou veškeré podrobnosti. No a když už jsme u toho 1.8., tak vás pozvu třeba ještě na další velmi tradiční místo, a to je Slamák Rockfest, to je letní parket Újezd u Přelouče. Tam je ten line-up taky velmi nabitý, bude tam třeba Porta Inferi, Forest Jump, Vanaheim, Bastard, Roxor, Motorband a nebo třeba Komunál. Takže velmi oblíbený rockový festival Slamák Rockfest, tentokrát 1.8. v Újezdu u Přelouče. Všechny tyhle ty vyjmenované akce najdete na portále qrticket.cz. Tak a ze všech těch kapel, které jsem teď tady jmenoval, tak jsem vybral třeba právě civilní obranu a To dokáže chlap.

Tak tohle to byly, tohle to bylo TNS a jejich sbohem John Lennonem. Mimochodem, pokud byste chtěli TNS a třeba i tuhle pecku slyšet naživo, tak máte možnost v pátek 14. srpna v Náklí, to je Týnec nad Sázavou, odkud tahle ta hardrocková formace pochází, tak se bude konat festival Rockfest číslo 3, kde kromě TNS vystoupí další dvě skvělé kapely. A to je Benešovský Rock Tom a Jablonecký Dangar Six. Takže Rockfest 14.8. v Týnci nad Sázavou, Rock Tom, Dangar Six a TNS. Všechny tyhle tři kapely stojí za to a všechny tyhle tři kapely znáte od nás z éteru Rádia Hey. Tak my jdeme dál za další muzikou, je tady Masterplan a Heroes.

0: Ladíte Radio Hey, toto byl hit a jejich Bad Time for Love. Samozřejmě vám všem přejeme jenom Good Time for Love. Každopádně je 4:45 a nejvyšší čas se loučit, protože další hudební program Rádia Hey klepe na vrata po 5. hodině. Samozřejmě přijde Matěj Lipský se svým krokodýlem. Takže já se pomaličku budu loučit. Večer pak samozřejmě vás čeká hudební kalendář a roková středa a tak dále. No každopádně, ať už posloucháte Rádio Hey kdekoliv, ať jste v práci nebo někde na dovolený, užívejte léta a Petr Havel se s váma loučí a budu se těšit zase za týden ve středu ve 3 hodiny. Mějte se, ahoj a čau.
1: Tak nám to zase uteklo. Středeční odpoledne na Rádiu Hey je pro dnešek u konce. Díky, že jste poslouchali. Dnešní dávku roku a povídání pro vás připravil Petr Havel. Zůstaňte s námi. Rádio Hey hraje dál 24 hodin denně. A nezapomeňte, příští středu jsme tu znovu. Středeční odpoledne na Rádiu Hey, vaše pravidelná roková jízda. Rádio Hey. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturu.

0: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
1: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Sinašrot, to my taky. Jsme Cajdašrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajdašrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akněmcova.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Bylo 17 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Full time rock for you. Radio Hey.

se knil, bydlel starý krokodýl. O míle vždycky snil, však nikdy se s ním neumyl. Na břehu řeky Nil bydlel starý krokodýl. Nikdy se neumyl, tak smrděl na příčnou.

0: Na rádiu Hej a na rádiu Sázava u mikrofonu Matěj Lipský v pořadu Rokový krokodýl, kam si zvu zajímavé hosty. A po nějaké době, několika let, tady je se mnou ve studiu 10 zpěvák Dark Gambale a Trny a žiletky a taky Aplauzu pro dva. A my jsme se tady posledně potkali kvůli Aplauzu pro dva, ale byl jsi tady sám, že jo? Mm-hmm. Ale teď si tady s Junem, s kytaristou, takže chlapi, vítejte, ahoj.
1: Čau, ahoj, díky moc.
0: A logická otázka, jak vy dva jste se dali dohromady?
1: My jsme, já si Juna pamatuju vlastně jako 17-letýho kluka, nebo o nějakých pár let mladší než já. Viděl jsem ho na koncertě a strašně se mi líbilo, jak hraje a jak zpívá. A o x let později jsem ho potkal u Výškovské pošty. A tak jsme pokecali a on říkal, hele, mám doma akustiku, a občas si něco hraju a teď mě baví hrát prostě akusticky a nechceš prostě, že koupíme víno, prostě pokecáme, zahrajeme si něco, no a tak to prostě začalo, protože když jsem slyšel už tu první písničku, která to byla vůbec.
2: Magnety.
1: Ale. Magnety volají, když jsem slyšel, tak jsem říkal, to jsou ztracené, to prostě jako... tohle ztracený v tom smyslu, jako, že jsem tomu podlehl a že prostě na tomhle chci nějakým způsobem jako pracovat, protože mě to strašně baví. Jo.
0: A jak ty jsi vnímal Deseda, jak vy se vlastně znáte? Jako...
2: Já jsem vlastně taky z tvrdší hudební scény a roky jsme hráli a koncertovali a načas jsem vymizel z toho, jenom jsem skládal tvorbu pro různé kapely a tak jsme se sešli a řekli si, že už máme dost toho tahání, koncertování, jenom si se sejdeme a zkusíme nějakou písničku udělat a udělat si takový akustický relax. No a pak to nějak s náma rostlo a jsme vyvíjeli techniky, zvuky, kde ukotvit vlastně tu duši toho Aplauzu, tak jsme skončili u baritonové kytary a u písničkářství, které děláme po svém.
0: A to je samozřejmě moje otázka, proč baritonová kytara?
2: Přišlo mi, že nejvíc sedí poloze pro Deseda. Navíc tím, že mám struny o dost tlustší, tak mohu ji využít tu kytaru jako basovou, jako klasickou kytaru i zároveň jako bicí nástroj. A veškeré možnosti slepů, thumpingu, který znají baskytaristi, tak lze na těch tlustších strunách jednoduše uplatňovat a tím i držet basovou linku, i údernější styl hraní.
0: No, díky. A ono to vypadalo jako, že to je takový jako jednorázový projekt a najednou je tady druhý album Rubikova cibule. K tomu došlo jak?
1: No, protože záhy po vyjití prvního alba začal jenom posílat nějaký nový nápady. Ale tentokrát to bylo trošku odlišný od toho prvního, protože je neustále jako posílal tu samou píseň, ale vždycky nějakým způsobem změněnou a bylo vidět, že už na tom jako intenzivně prostě pracuje. Mně se ty písničky líbily stejně tak jako u prvního alba a pak jsem si říkal, tak prostě když už jsme udělali jedno, tak pojďme si skládat, uvidíme, co jak bude. V té době ještě teda jsme v podstatě o živým hraní jako, nebo takovým vůbec jako nemluvili. A vlastně jsme nemluvili ani o tom, že bude druhá deska. To prostě vzešlo z toho, že se fakt pak udělalo prostě 8 písní. A řekli jsme si, hele, tak máme 8 písní, tak prostě bude album a ještě jsme to teda udělali tak jako filištínsky, že jsme ještě oslovili vlastně A2V-ho z Trnů a žiletek, který nám tam hraje na klávesi, dělá zvuky a podobně. A ten nám vlastně k těm osmi písním dodal nějaký svoje věmy, svoje nástroje a na tom digipeku vlastně je 16 písní, 8 klasika, jenom kytara, zpěv a 8 zrcadlově s těma prostě A2V-ho zvukama, jo, takže.
0: Já jsem se vlastně na něj chtěl taky zeptat, jaká tam byla jeho role, protože je to trošku změna, že jo, mm-hmm. A jestli s váma třeba bude naživo, jestli o tom přemýšlíte, protože, a vůbec jak došlo k tomu, že hrajete naživo? Spousta otázek, tak první, jaká je tam teda jeho role, to si trošku vysvětlil, ale stejně, zkus se na těm ještě zamyslet, proč jste ho vlastně přizvali?
1: No já totiž nevím, jestli to byl tvůj nápad nebo můj.
2: Já myslím, že můj. No. chtěl jsem dodat tomu trochu duší. A vlastně ta druhá deska je zcela odlišná jak ta první, protože v té první Aplaus pro dva je vůbec můj nejtěžší projekt, protože já jsem bláznivý kytarista jako každý jiný a samozřejmě smyslem každého kytaristy je do každé písně dát to nejvíc, co umí, že? Takže v tom mě Aplaus totálně zbrzdil, že na prvním místě nebyl efekt, nebyl tón, byla to prostě píseň. Jo, je jedno, jak, kdy, v kolik hodin, s jakým zvukařem, s čímkoliv, prostě, aby dobře zněla ta píseň. A potom teprve jsem nabaloval jako ty těžkosti. A to byla první deska. Když to ta druhá deska byla zcela jiná. Tam jsem si řekl, že na Jiřího zkusím takový pokus, že vymyslím techniku, zkusím něco předvíst, abych byl spokojený sám se sebou, ale zároveň tu píseň nezahltit v nějaké extrémní technice, zachovat to písničkářství. A takhle vznikla druhá deska, že je o dost technicky náročnější, ale zároveň furt se držíte toho písničkářství, ale furt se mi to zdalo, že není to dost. A tak jsme přivolali A2V a dodal tomu život jako nikdo jiný. Jo. Zatím si stojím.
0: Tak pojďme si to poslechnout, pak se vrátíme a mrknem na to vaše živý hraní. Tak něco vyberte, co si z toho zahrajeme.
1: Zmrzlinu? Jo, ono říká, že jo.

0: už budou za tebou.
1: Na rádiu Hej a na rádiu Sázava dozněl aplaus pro dva a ve studiu jsou oba dva a je to zpěvák 10 a kytarista Juno. Ještě než se dostanu k tomu živému hraní, proč aplaus pro dva? Proč jste to tak pojmenovali vlastně?
2: Protože u první desky v podstatě já jsem se zamýšlel nad tím, o čem ty písničky mají být, a pak nějak jako samovolně mi vyvstalo to, že je to o, prostě o vztazích, o dvojicích, jo? Vesměs o číslov, nebo všecko, co na té první desce se děje, tak má něco společného s číslovkou 2. Potom samozřejmě my jsme dva v kapele, byť teda teď jsme přizvali Advivého jako hosta, tak mi to přišlo jako vtipný, jako prostě zatleskejte nám dvou, aplaus pro dva, ale je to primárně primárně o tom, o vztazích prostě ve dvou, jo, ať už to pojmeš, jaké chceš prostě stránky.
1: No a teď logicky ten aplaus už jste si zažili, protože už jste začali hrát. Původně to, jak jsi říkal, nebyl úplně plán, jak tomu došlo, že najednou živý hraní?
2: No, Juno přistoupil vůbec na to, že by to mohlo jako se stát, což v minulosti nešlo kvůli práci a kvůli vytížení. A já jsem do té doby měl nějaký prostě nabídky, ale který jsem jako samozřejmě úplně všechny odmítal, protože to prostě nebylo možný. A pak jsme si řekli teda, tak do toho půjdem. A říkám, a první nabídka, byť sebe bláznivější, tak do toho prostě půjdem. A ozval se mi Honza Ražnok z Frýdku Místku, který tam dělá takový svoje večery, vlastně pro takový funchmakery, nebo respektive pro lidi, kteří chodí do jeho klubu jako pravidelně. A já nevím, jestli on to dělá i teda jako vevnitř někde, myslím si, že ano. Je to prostě určitě takové sdružení lidí, kteří chodí na muziku, kterou jim Honza předkládá, a sami si žádají o nějaký druh muziky vlastně, který by je zajímal, a běžně se třeba úplně nedá někde jako na ně dostat. Takže pro něho to byl, on říkal, že jsme pro něho byli jako brutálně husarský kousek, protože lidi to po něm chtěli, a on se prostě pořád snažil a furt to jako nevycházelo. Tak tentokrát jsme prostě na to prostě přistoupili. Byla to velmi zajímavá zkušenost pro mě. Poprvé jsem na koncertě seděl, protože prostě barová židlička, nebo v podstatě na zpívání v sedě, Juno taky prostě na židličce. Poprvé před náma lidi seděli na lavičkách, takže bylo to pro mě zvláštní. Na druhou stranu jsem se u toho cítil jako fakt jako šťastně a jsme si užili ten aplaus, protože prostě fakt jako dle toho, jak lidi reagovali, tak si myslím, že se nám jako povedlo je zaujmout, jako, takže bylo to fajn prostě.
1: Jaký to bylo pro tebe, Juno?
3: Měl jsem strašný strach, protože samozřejmě složit píseň doma a odehrát ve studiu nebo ve zkušebně má ideální podmínky. A teď samozřejmě to není nic, co by bylo cílené na posluchače, to pochopí jenom kytarista, který s tím nástrojem žije, že vlastně všechno, co člověk složí, vymyslí jakoukoliv techniku nebo cokoliv, tak vlastně na živém hraní nic neplatí. A najednou přišlo to, že je teplo, že najednou struny 1670, různé techniky, kde všechno má klouzat, všechno má nějak chodit, a nejenom všechno drhlo. A to byl největší stres toho, jestli to všechno uhraju se ctí, ale to publikum nás podržilo, užil jsem si to neskutečným způsobem, bylo to skvělé, po první písni vlastně všechno opadlo a dokázali jsme si sami sobě zasmát a bylo to hrozně uvolněné.
2: Hlavně on mě teda, že?
3: Jo. A připomněl jsem si po mnoha letech, jak je to koncertovat, a ta energie, co jde z publika, jako stojí za to. Je to úžasné.
2: Je to fakt dobrý, no.
1: Já jsem viděl nějaký videa, samozřejmě video to nevystihne, jako tu atmosféru a tak všechno, ale vlastně to znělo hrozně jako pěkně a dobře. Tak logická otázka, budete hrát dál?
2: Budeme hrát určitě dál.
3: Za mě ano.
1: Na život teda samozřejmě.
2: Juno vystoupil z auta na konci a teď už jsem připravený. Což v překladu znamená, budeme hrát dál. Tam, kde to bude mít smysl, jo, kde to bude prostě pro nás dobrý, tak určitě jo.
1: A budete stále dva, anebo budou i klávesy?
2: Budeme stále dva, a A2V nechce hrát naživo. A přistoupil naživo s trnama a žiletkama. Na tom už pracujeme, ale už nechtěl další třeba ho zlomíme, ale my jsme se ani nějak jako úplně jako nesnažili. Celá ta domluva na začátku byla taková, že nám pomůže jako prostě host. A když jsem někde zmínil živý hraní, tak mi napsal, mi bude hrát naživo, jsi mi nic neřekl. To já už nedám asi. Jo, takže to spíš, pokud dojde k něčemu, tak máme aktivovaného člověka na kachoun, jo, nebo na bicí, tak možná po nějakým kole, prostě co si odjedeme sami dva, když budeme mít potřebu, že se budeme někam vracet a budeme to chtět nějakým způsobem jako upgradeovat, tak bych viděl ty bicí. Na druhou stranu, pokud prostě přijde A2V, chci s váma jezdit za každou cenu, budu jezdit i zadarmo a mazat vám svačiny, tak ho sebou vezmeme. Jako, no.
1: Tak tím toho zdravíme. Jo? Pojďme si zase zahrát něco z novinky, něco vyberte.
3: Tak, prosím, bez jednou, je to moje oblíbená píseň.

0: Na rádiu Hej a na rádiu Sázava dozněl Aplaus pro dva a ve studiu je kytarista Juno a zpěvák 10. Povídáme si celkově o Aplausu pro dva a tohle to je z novinky Rubikova Cibule. Tak kde jste to točili, jak jste to točili a tak něco k tomu?
1: Točili jsme ve studiu Shopa u úžasného člověka Staně Valáška. Strašný mentor pro mě, protože z jeho pohledu vím, co je špatně a co je dobře. A tento člověk, když pochválí, tak si toho člověk skutečně musí vážit. A dal tato desce nezaměnitelný zvuk, hrozně nám pomohl.
2: No, on tě nic neodpustí taky, jako jo, takže je to, jeho devíza je v tom, že pokud prostě se rozhodneš pro něj a projdeš tím, ať už je to radostný nebo martyrium, tak na konci je prostě výsledek, který jako, co se týče nějakých tónů, a tak jako nikdo nemůže spochybnit, jo, v tom jeho obrovská devíze. Jo, on moc nechválí, já jsem zažil pochvalu asi dvakrát a to bylo... Ty jsi cvičil, já si nevydělám žádný prachy. Tak, to je asi jako maximální možná míra a Junovi, myslím, řekl, Juno se ho zeptal úplně u první desky, kde jsme nahrávali ve stejném studiu. Ty, Staňo, nechybí ti tam něco? Jako, stačí to tady? A Staňo mu řekl vlastně, že vlastně ještě netočil něco, kdyby byla jenom kytara a zpěv, aby to bylo tak plný a tak zaranžovaný, že mu tam nic nechybí. Takže takhle vlastně obklíko byl Juno pochválený víc než já. No, já mu to doteďka závidím, ale prostě...
1: Já jsem to chválo nepochopil, ale Jiřině to pak víc.
0: Jenom připomněli jsme točili Negative Face u Zdeňka Šikýře, tak říkal, rytmus to nemá, za to je to falešně.
1: Jaký dobrý.
0: Podruhá hláška byla, o studu sis nepokazil. takže takhle. No a jak fungujete vlastně, když skládáte? To znamená, vy si to točíte nějak jako doma, máte nějak jako studio nebo mikrofony, posíláte si to, nebo se scházíte, jak to je?
1: Já jsem strašně marnej, protože furt se bráním zvukovce, počítači a točím to prostě v kumbále desedovi na mobil a posílám, a on mě nenávidí za to, ale i přesto nějak jsme spolu vydrželi. On se mě podřechtá, že už je 21. století, že bych mohl z těch jako
2: sám, takhle,
1: z té džungle jako vylézt, ale prostě natočím to doma, teď dělám koncept tak, abych nějakým způsobem nespadl do opakování sama sebe a do stereotypu, tak se snažím vymyslet nějakou techniku a tu techniku se naučím a na ní postavím nějakou píseň a potom to pošlu, řekne líbí, nelíbí a rozvím dál nebo ne.
2: Já to studio mám teda, ale jelikož mi to prostě pošle, takže to není do kliku, tak to jako stejně v tom studiu zpívám, ale nicméně až to projede Staňou Voláškem a je to do kliku a je to prostě přesný, tak teprve do toho prostě zpívám. Naspívám to doma vlastně, posílám to Staňovi, ten mi to tam prostě doladí, udělá s tím všechno, co je potřeba, aby to bylo hezký a takovým způsobem fungujeme. Takže to já vlastně zpívám doma už od nějakého 2017, tak všechno zpívám doma. Jo. Mám dobře odlučněnou místnost, kterou Juno nemá rád, protože je v podstatě pro akustiku je hluchá, že?
1: Je sterilní.
2: No, a... Jako je vchod do kina v podstatě. Jako jo.
1: A každý kytarista ví, že ve sterilní místnosti víc musí zabrat rukou a už po třetí písni u něho ve studiu mě odchází ruce, přitom jsem schopen odehrát.
2: Na druhou stranu já ho driluju k tomu, aby byl čím dál lepší prostě v těžkých podmínkách.
1: Je to tak.
2: A taky se mi to daří, je furt lepší. No, takže.
0: Tak jo, pojďme si zase něco zahrát z novinky.
2: Rubikova Cibule.
0: Jdeme na to, titulní skladba. Okay.

0: Na rádiu Hey a na rádiu Sázava dozněl Aplaus pro dva. Ve studiu je kytarista Juno a zpěvák 10. No a vy to takhle máte i rozdělený, že Juno dělá muziku a ty píšeš texty?
1: Přesně tak.
0: To znamená, jak to je? Píšeš texty na muziku, anebo někdy Junovi pošleš text, ať to zhudební?
1: Dělám to vždycky tím prvním případem. Prostě Juno pošle písničku, pošle kolikrát i nějaký nápěvy, jo, což mě vyhovuje, protože mě tím dostává jako mimo komfortní zónu, a pokud to jsem schopnej zaspívat a pokud se mi to líbí, což se v 99% stalo, tak to prostě použiju. Jako, jo, takže Ale vždycky dělám na hotovou hudbu. I u Darku, i u Žiletek. Jako v podstatě jedna jediná písnička za můj život se udělala podle textu, a to je písnička Pochyby z alba Pochyby. Mm-hmm. Jediná, protože to strašlivě dlouho trvalo a pořád jsme s tím nebyli spokojeni, a vlastně kluci furt měli prostě text, který už měl i melodii ze vším všudy. Byl tam nějaký klik, já jsem to nahrával do nějaké hudby doma, do nějaké jako stupidní jako klavírní, co jsem byl schopný vyloudit, a to jsem pak vypnul a poslal jsem jim jenom ten zpěv, a oni do toho měli prostě vymýšlet věci, a nebylo to moc akční. Jo? Myslím si, že bychom potom desku vydali za 7 let, takže to byl takový jeden pokus, který jsem upustil, a vlastně mi to vyhovuje. Já mám rád, když mi pošle někdo co nejvíc jako hotovou píseň ze vším všudy, i třeba u těch Žiletek, i s těma klávesama vlastně, protože každý tón může ovlivnit nějakým způsobem zpěv nebo ten text prostě, jo, jakmile se na to navnímám, tak prostě chci to co nejúplnější, a pak jako reaguju, no. Někdy rychle, někdy velmi pomalu prostě, no.
0: Tak jo, a tím pádem taková logická otázka, hlavně teďko na tebe, Juno, kde ty bereš vlastně inspiraci, jako na základě čeho ty skladby jako vznikají?
2: No, vrátím se k tomu textu, nemám takový talent, abych byl schopen napsat hudbu na text. Jo, necítím to, že bych v tom textu našel barvy toho, jak bych tu píseň měl složit. Naprosto většinou se to odvíjí od mýho nějakého stavu duševního, radosti, neradosti, pokrokovosti v hlavě, a naprosta většina písní vznikla v mé hlavě někdy v tichu, v posteli, kdy usínám, tak skládám v hlavě, a teprve potom, až je ten koncept složený, tak de facto chytnu kytaru. Jako neskouším na kytaru nějaké nápady a že toto se mi líbí, tak to rozvinu. Spíš ta hudba vznikne v hlavě a pak to přenesu na hmatník. Proto nejsem schopen psát na text.
1: Mm-hmm. Já myslím, že by byl. Jo, kdybych chtěl, tak by byl. Já tomu věřím.
0: Tak možná challenge obráceně.
1: Ale to říkal... není potřeba, ale myslím si, že natolik jako šikovnej, že by to zvládl. Jenom by si musel uvědomit, že mít nějaký prostě představy, o čem to je, a já nevím, je tam voda, tak zahrát vodu na kytaru, a prostě myslím si, že by to šlo. Jako jo.
0: No, že Juno říkal, že tě testoval, že jo, tou muzikou, že tě testoval, tak teď bys mohl testovat. Jo, zase. Ne, to já si dělám legraci trošku. Asi je dobrý, jak to máte, už kvůli tomu, že každý má nějakou svoji melodiku, a možná je fajn, že jsou tam nějaký ty náčrty, a to vlastně zní trošku jinak než tvoje ostatní jako kapely.
1: Určitě.
2: Já jsem si byl vědom, že 10 toho má strašně moc. Má dvě další kapely. To je pro každou kapelu napsat další text, vymyslet zpěv. Snažím se maximálně do těch svých nepohodlných věcí, co složím, vymyslet melodii tak, aby on se s tím nemusel prostě trápit. Ne vždycky, ale z naprosté většiny se o to snažím, a stejně on to uchopí po svém. Ale musím ctít to, že je nesmírně vytížený hudebně. To by ho prostě snědlo, kdyby to musel...
1: A možná ne, ale mě to i pomáhá. Jako jo, to, když mi nahodíš prostě něco, co je z odlišného světa mýho, vůči mýmu, tak jako mě naopak, já to beru jako výzvu, a líbí se mi to, a snažím se. To, že to dopadne třeba potom jako jinak, je daný nějakým mým hlasem a tím, jak já se zreaguju na ty melodie, ale určitě to jako velice ovlivnilo můj zpěv, protože jinak by byl třeba podobnější Dar Gambale nebo něčemu, co jsem dělal, A takhle je to taková, jako i co se týče toho zpěvu, poměrně svojský, jako jo, prostě ve srovnání s Dargambale nebo Trny a žiletky. Jo.
2: Spolupráce je hrozně jednoduchá, vždycky akorát vím, když něco skládáš, zkusí do toho zpívat. Takže toho se držím a zatím to vychází. Mm-hmm.
0: A logicky, kde bereš inspiraci vlastně textovou? Ty jsi jako šikovný textář, jako, že fakt to jako hezky plyne, tak je to těžký, když máš ty tři kapely vlastně skládat pro Applaus pro dva?
1: Já už to, člověče, já jsem ještě možná 2-3 roky dozadu úplně jako odlišoval ty světy od sebe, těch tří kapel. Momentálně už jsem si zvedl stavidla, takže prostě je pro mě důležitý, aby ten text byl jako dobrý, a to, že bude jako tematicky klidně z vod, v kterých už byli třeba Dargambale, mi nevadí, když bude jako jiný a nebudu se úplně jako opakovat. Jo. A snažím si, prostě poslouchám tu hudbu a ty slova si, já nepracuju teda už teďka na papír, ale pracuju na tabletu, což se mi jako osvědčilo v tom, že když si to tam prostě napíšu, tak nic nevyhazuju, že jsem prostě vyhodil papír, nebo jsem si to schoval, pak se někde ztratilo, a vlastně vracím se k těm textům. A tu písničku, já nevím, kolikrát si poslechnu písničku, ale jako maniakálně, jo, prostě třeba hodinu denně, 2 měsíce. Jo? A když mám čas ještě přes den někdy, jdu si zapálit nebo si dám kafe, tak dělám to stejný vlastně. Jo? A ono to tam prostě pak nějak jako naskočí. Jo? Někdy je dobrý, když mám nějaký dobrý název od někoho, nebo má k tomu nějaký příběh. Jo? Tak pokud jsem schopný se na něj napojit, tak je potom pro mě daleko jednodušší. Všechno to rychleji plyne. Jo? A nebo tehdy, kdy já si sedím, poslouchám tu hudbu a snažím se ji, tak jak si Juno si vizualizuje v hlavě hudbu, tak já si vizualizuju ten text nebo ten příběh, jo, nějaký prostě, jo, až najednou to tam prostě naskočí, tak naopak, tak to začne lítat, jako jo, pak samozřejmě zase dělám to, že tomu to dodělám, dám tomu chvilinku klid, 1-2 dny, pak se tomu vracím a ještě dojde k nějakým jako změnám, to už je takový to ladění, úplně to finální nebo předfinální, protože někdy i potom dojde k ladění těch slov kvůli zpěvu, kdy mi tam prostě třeba něco nesedne, nebo je tam s na s, jo, jo. Jakože jedno slovo končí eskem a druhý začíná eskem, jo, a prostě různý takovýhle věci. Tak to prostě ještě pak jako ladím. No.
0: Tak jo, super, pojďme si zase dát něco z novinky.
1: Monology?
2: Může být.
1: Monology.
0: Tak jdeme na Monology na rádiu Hej a Sázava.

stránku, tě budí světla, to maják do snů. Zprávy posílá, vstávej.

V zapovězené zóně rezonují ampliony z prostonárodní písně a košilaté hymny o zakázaném ovoci, o jizvách, co jsou od

0: Na rádiu Hej a na rádiu Sázava se pomalinku chýlí ke konci povídání s kytaristou Junem a se zpěvákem Desedem z projektu, nebo vlastně teď už kapely Aplaus pro dva. Kapely, protože ty zpíváš, jo, ale vlastně Juno, ty tam hraješ za tři lidi, ty, jak to děláš? Jako ty tam slepuješ, hraješ na kytaru prostě rytmy a jak to potom třeba do budoucna vidíte ohledně toho kachonu?
1: To byl od začátku záměr, vlastně konzervatoři jsem prošel, potkal jsem spoustu muzikantů ze všech odnoží, od všechno, co vidíte v orchestru, tak vlastně s těma lidma jsem prožil na internátu a viděl jsem bubeníky, housle a potom jsem viděl houslistu už hodně dávno, který prostě hrál na housle, ale do toho dokázal prstama i bubnovat do té ozvučnice. To mě nadchlo a to byl i cíl, jak mám zakomponovat to, že budu znít jako celá kapela. Samozřejmě jako každý kytarista chcete dát toho tam co nejvíc, ale já tam nejsem ekvilibrista od toho, abych jel stupnice a rychlé liky, abych udivoval svojí technikou. O tom to přece není. Jo? Prostě Beatles, písnička. A to byl můj cíl a doplnit tu kytaru tak, aby to znělo jako kapela. Takže levá pravá ruka začala fungovat zcela nezávisle, což samozřejmě jsem všude vypadal jako
2: mimozemšťan,
1: bo všude, kde jsem chodil, jsem bouchal ve volném čase, ať jsem byl kdekoliv na veřejnosti, aby vlastně mozek pochopil, jak rozpojit ruce. Takže levá ruka jede zvlášť, pravá ruka jede zvlášť a prsty pravé ruky vlastně vybrnkávají struny nebo bouchají a zároveň palec a dlaň bouchá do rytmu a všechno se to takhle skloubí. Takže tapping, hammer-on a slepy a tak nějak prostě to lepím, ale zároveň musí to pořád znít jako píseň a ne jako to, že já jsem tam na ekvilibristickém vystoupení. To, o tom to není. Je to kapela, jsou to písně, nejsem tam jako jednotlivec, který má zaujmout publikum tím, že zahraje nějaké brutální liky. Jo, to, o tom Aplaus pro dva není.
0: A ten kachon nepožere to vlastně, když jste říkali, že máte kachonistu?
1: Možná i ano, ale zase v některých písních mě to dodá volnost, že bych více mohl rozvinout melodii a to je to, kde jsem cítil, že do tohoto koncertu já jsem vlastně netušil, zda Aplaus pro dva ve dvou bude pro lidi dostatečně. Jestli to bude mít takovou energii, takovou sílu, zjistili jsme, že ano, mělo to dobrou odezvu a znělo to vlastně live dobře, toho jsem se bál, proto tam přišel i A2V, který to doplnil, ale zároveň, kdyby A2V s náma nehrál a přišel kachon, zase já bych tu melodii mohl více rozvinout na kytaru a uvolnit si takhle třeba více pravou ruku. Ale to je otázkou.
2: No, je to celý takový jako svobodný poměrně, jo? Že vlastně, když máme Dar Gambale, tak nám tam pořád jede nějaký klik. A nemůžeme si dovolit moc vystoupit z vlaku, protože by se mohlo stát, že pak šlápneš mezi kola a ne na stupačku. Takže když to tady u toho Aplauzu není problém nic, na pět minut zastavit, udělat chybu, udělat si z toho prostě srandu a k sobě sehnat nějakého spoluhráče, který bude na takové mentální a hudební úrovni jako my, jo? Že, nebo bude schopný zareagovat prostě tady na nějaký, řekněme, improvizace, jo? Tak prostě taková jako svoboda, takže myslím si, že jak kachounista, tak A2V, že by tam jako zapadli úplně v pohodě. No.
1: Je faktem, že hraní ve dvou má výhodu i nevýhodu, jsme naprosto otevřeni všem. Neschováte se za nic. Prostě nejde to, ale druhá věc je, no co jsme lidi, tak uděláme chybu, uděláme si z toho přednost, uděláme si sami ze sebe srandu a bylo to strašně fajn.
2: My jsme udělali chybu a řekli jsme, že že hrajeme normálně tak strašně dobře, že jsme tu chybu udělali schválně, protože by si lidi mysleli, že jsme AI. Tak to mělo taky dobrou odezvu. Jako.
0: To je vlastně skvělý. Ale mimochodem, ještě když jsme u AI dnešní doby, tak pro spoustu kapel jsou důležitý vizualizace a videoklipy. Někdo sahá do AI, někdo spíš k tomu tradičnímu řemeslu, někdo to propojuje. Vím, jak to máte z Dar Gambale, tam vlastně máte i takový ty, řekněme, sci-fi klipy. A co Applaus Pro 2?
2: Máme jeden klip, máme vlastně takhle. K předchozí desce byl jeden klip, ten už je venku dlouho. Teď jsme udělali k písni Motýlí efekt. Se divím, že jsi ho nenechal pustit. Jako. Ztrácíš už pomalý se.
1: Nedá se tam dát
2: No, takže tu jsme, Juno chtěl natočit klip, kde budeme prostě sedět u ohně a hrát na kytary. Říkám, jo, dobře, OK, ale v hlavě jsem si říkal, to bude málo, musíme k tomu natočit ještě nějaký záběr. Jak jsme vybrali dvě místa, jedno vybral Juno, jedno já, to jeho bylo to ohně, já jsem měl vyhlídlý už léta takovej ostrůvek na poli, strašně krásně vypadající místo a oni, dejme tomu, před dvouma rokama tam postavili nějaký posed pro myslivce, takže to v podstatě úplně vizuálně znehodnotili, jenomže pak ho nějakým způsobem, jestli mu někdo zhodil nebo něco, prostě zmizel. A tak jsem si říkal, když my, tak to uděláme tam. Takže jsme vlastně natočili tu písničku u ohně, potom dronama a tak dál, prostě u toho ostrůvku. No a dopadlo to tak, že vlastně jsem začal stříhat ten klip, ten ohňovej, a zjistil jsem, že když tam dám ty drony k tomu, takže se mi to prostě nepropojí. Že se mi to prostě nelíbí na oko. A navíc ta atmosféra toho ohňového klipu je sama o sobě prostě dostatečně pro mě dobrá, nebo výborná. Takže vlastně udělali jsme verzi toho klipu ohňového do písně Já a Juno. A máme natočeno i do verze z A2V vlastně, kde jsou jako dronový záběry takový jako spíš přírodní a z vejšky a podobně. Je to pěkný. No a pak jsme udělali vlastně třetí klip k písni Bezedná. A to bylo tak, že jsem jezdíval do optiky ve Slavkově a bylo tam fialovo-červený pole. Jako já jsem na tohle dělal, jsem nikdy v životě neviděl. Díval jsem se, pokud to bylo jako dobře, tak že to byl mák setý. Nebylo to takový ten klasický, ale má to takovou prostě...
0: Papaver somniferum se to říkalo.
2: No, je to prostě... No. A vypadalo to fantastické. Já jsem jenom říkal, hele, máme tam takový jako krvavý pole, pojďme tam, jak hraješ prostě tu Bezednou. No, tak jsme... A než jsme to všechno domluvili, tak jsme tam prostě přijeli a ono to zezelenalo. Jo? Teď mě u gimbálu prostě nešlo nastavit, prostě mi to nějak jako blblo. Takže jsme byli takový frustrovaní a pak jsme teda jeli nahoru a

0: AI a nemám s tím takový jako problém, že bych se tomu vyhýbal. Kdybych to uměl, tak bych to třeba jako dělal, ale k těm hraným kamerovým klipům mám větší vztah. Jako jo. Jednak to jako nějak umím udělat, jo, díky tomu, že jsem se naučil od Michala Štefloviče, a druhák je mi to jako blížší prostě. Jo.
1: A víc k tomu aplauzu to jde, už to, že si posíláte vlastně nahrávku z mobilu, jo?
0: Jasně,
1: jako,
0: jo,
1: že mi to přijde takový jako lidský.
0: Jo, je to tak.
1: Tak jo, tak já moc děkuju, že jste přišli na Rádio Hej a na Rádio Sázava. Díky moc.
0: A děkuju.
2: Děkuji moc člověk i všem posluchačům.
1: A na závěr zkusíme dvě a buď se to vyjde nebo ne, tak vyberte.
2: Tak Motýlí efekt.
0: Pěkně, Motýlí efekt.
1: Uh-huh. A druhou?
0: A dáme ze starého alba nebo z prvního alba dáme Aplaus pro dva.
1: Tak jo, mějte se fajn a ahoj.
0: Jo. Díky moc, mějte se krásně. Čau.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, nebo odpoledne ještě stále ještě. Začíná středeční Rock on Air a od mikrofonu rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík. Dnes se dáme do rokování středečního, tak odevírá k večera, nebo odpoledne, a kalendář, na ten taky nesmíme zapomenout. Co si dáme jako odevírák? Dáme si Foo Fighters, ku příkladu.

Aha, máme tady kalendář, co se událo v dějinách muziky 15. června. Tak čím začneme? Datum nebude, protože jsou to holky. Takže dneska má narozeniny ve středu 15. července, abych to říkal správně. A vždycky ty měsíce mi dělají potíže, jo, leden, uden, březen, duben. Takže dneska 15. června ve středu slaví narozeniny Linda Ronstadt. Tady máte.

A máme tady další datum, podíváme se na to dokonce dvakrát. 47. tak poprvně 15. července se narodil Peter Banks, to jsou jak jinak než Yes.

Pak tady máme ten 47. ještě jednou, 15. červenec. Jak bychom, to se narodil Ian McCready, to jsou Middle of the Road, známá kapela 70. let.

Tak to byly Meet Up the Road a píseň Povídá se po celých Spojených státech. Zlí jazyky tvrdili, že autoři písně měli na mysli aferu Watergate, ale to se jako spekuluje, jen tak spíše to dobrý vtip. V roce 48, 15. července, se narodil Artemus Pyle, to jsou Lynyrd Skynyrd.

aby jsme měli jednu super kapelu. A pak tady máme rok 1949, 15. července se narodil Trevor Horn. To máme Yes, ale ty už tady dneska byli, to je problém. Tak musíme vybrat nějakou jinou kapelu, ve které taky účinkoval, a to byly Buggles.

A máme tady rok 52. dokonce dvakrát. Vydržte mi, já jsem si nevypnul odposlech. Musím kontrolovat, jestli to vysílá, taky, že jo, náročný počasí, bousky a tak. Takže máme tady 52. dvakrát. První, to je 15. července, se narodil Johnny Thunders, vlastním jménem Anthony Genzale, a to jsou New York Dolls. Taky dáme, no. Osobní krize, to se jmenuje, osobní krize.

Já jsem tady hlásil 52. dvakrát, ale zjišťuju, že v kalendáři je chyba, že nebude dvakrát 52., ale 56., tak je to správně. A takže v roce 56, 15. června, se narodil Ian Curtis, to jsou Joy Division.

s překvapením zjišťuju, že ten 56. tady nebude dvakrát, ale dokonce třikrát. Vidíte to. Tak 15. 2. července se narodil Joe Satriani, významný kytarista.

do třetice 56. 15. červenec, pochopitelně do třetice. A to se narodil Marky Raymond. Vlastní jméno je Mark Steve Bell. A nebo taky, no, Mark Steve Bell vlastním jménem. To jsou Raymonds, o tom žádná, že jo.

Jinak to taky hrajou Plexi, svěcou báry. V roce 1958, tedy 15. července 1958, policejní důstojník, který ještě navíc zrovna není ve službě, jede autem tak neopatrně, že srazí matku Johna Lennona. Tato následkům zranění podlehne a Lennon o ní pak napíše dvě písně, Julia a Mother. My si dáme Mother asi zřejmě. Tady ji máte.

Pak tady máme rok 1971, tomu se mi nechce moc věřit, že v roce 71 se 15. července narodil Jonathan Noyce, Jethro Tull, takhle mladej a v superkapele. No, když to říká kalendář, já nic, já muzikant, jo.

0: No a to je pro dnešek z hudebního kalendáře na 15. červenec všechno.
1: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
0: Dneska, jak víme, se jede jeden z hlavních závodů. Hlavní je ve středu a ten úplně nejhlavnější je v sobotu, to je ze světovou reprezentací a s účastí novinářů z celého světa. Tak se díváme k bráně borců, kdo se tam objeví. No, dneska bylo hezký počasí, dokonce vítr byl většinou trati v zádech, tak uvidíme, jak se s tím naši borci popasovali a už tady vidíme, do cíle se řítí, ještě na ní nevidím přesně, kdo to je, ale pozor, je to borec, který zatím ještě ani jeden závod nevyhrál, teda byl první, neměl nikdy první místo, ale dneska bojuje statečně, protože za ním je těsně Vladěnka a je to nikdo jiný než Pankáč. No podívejte se na to, tak gratulujeme, blahopřejeme. Pankáč dojíždí do cíle a už víme, že přivezl kapelu Nukleární hovada, Rumová země a bude to do Smiřic, mám takový dojem, na Kozí vrch, číslo popisný 25. Tak si to tam užijte ve Smiřicích na Kozím vrchu.

Rumová se mě, no, veselá píseň. Vladinka píše, tvé holky ti posílají mnoho polibků a obětí a děkujeme, že jsi náš úžasný manžel a tatínek. K tomu, Vladinka byla druhá, jak jsem hlásil, k tomu dávají kapelu Winkel, no tak dáme, to je zajímavá kapela, to bychom si mohli poslechnout, akorát mám dojem, že Vladinka ten název nenapsala dobře, že je to možná překlep, ale snad to trefíme. Tak to jede.

Tak, to bychom měli a já se tady kouknu, co tady máme dalšího. Vladěnku jsme odehráli. Jarda. Jarda by rád slyšel kouzelníka s kapelou Lauter. Tak se na to podíváme, co to udělá. Zahraj prosím tuto skvělou písničku všem pro lepší náladu. Tak mě vydržte a už pro lepší náladu by to mělo jet.

0: Dobrý, tak to byl Lauter a kouzelník a já tady mám Vaška, nebudete tomu věřit, jen do zdravím píše, posílám Jardovi do Ústí nad Labem, jinak připomenutí v sobotu opět začíná Rock In a jeden na Kačinu, díky a Traktor Forever, kameny to budou.
1: The white zone is for immediate loading.
2: La zona blanca.

Tak co tady máme dalšího? Dalšího tady máme Jerry dokonce. Zdravíme Jerryho, zdravíme Podještět a měli by to být kreator Enemy of God. Takže to zkusíme, co to udělá. Jinak dobrý den, píše Jerry, dnes prosím tento trochu svižnější song. Tak svižnější song musí být, že jo, to nemůžeme hrát furt nějaký utahaniny, to je pravda. Tak zdravíme pod ještě.

Dá se říct, že docela veselý kousek, takže zdravíme ještě Podještět jednou. A máme tady Martu Mouku Uhláka. Marta Mouka Uhlák to vidí. Hádejte, na co to vidí. Na Megadeth. To je dobrá volba. Tak dáme. Ahoj Honzíku, zdravím a děkuji.

Tak to byl dáreček pro Martu Mouku Hláka. Teď jim zdravět pracující třídu. Takže pracující třída je jistě u přijímačů napnutá jedno velký ucho. Tatrovák tady má Amon Amarth. Vybereme něco, co jsme dlouho nehráli od téhle kapely, třeba Cestu křídel, ne, Cestu vikingů, takhle, abych byl přesnej. Tak jo, tady to je.

0: A je tady Mišoš, náš stálej posluchač, a budou to Aaron Maiden.
1: Big Beat na rádiu, hej, tak to je teda rána.

teď je na za... Vydržte, sorry, no už se mluvím do konců skladeb, no to jsou věci, čím dál, tím lepší. Tak, teď je na zadě Libor Mnichovický, ten dává Coast a Hammer, Square Hammer. Nevím, jestli jsem se trefil, jo, když tak on mi jistě Libor zavolá, jestli to bylo správně. Jo, zpravidla se ve výběru skladeb nepletu, ale není vyloučeno už v našem studiu jednou za 20 let, že ho, znáte to. Tak jdem do toho.

Tak to bychom měli, milí posluchači. Podíváme se po další skladbě. Jak Libor potvrdil, dá se říct, že jsem se trefil. Jo? Což to je úspěch, to se počítá a máme tady, vydržte mi chvilinku, máme tady Máju. Mája píše, že by Olympik pálím tvás, to je z toho snad posledního alba nebo předposledního od Olympiku, nebo jestli mám dokonce solo Petra Jandy. A pro Bouďu a jeho kumpány z věznice v Ostrově.

Pak to vypadá, že možná ještě stihneme, ale nestihneme, no, takže musíme dát něco krátkého. Nedá se svítit. Dáme asi Haskov o Tří sester, aby se nám to vyšlo.

do 9. hodiny, jo, to je důležitý. Haskov, tři sestry. Tak dáme a odhoukáme 9.

0: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio
2: Hey. Na nic si nehrajem. Tak se do toho hráme. Tady píše Franta Zdislavický. Krysix Ultra Trash. No vidíte to, no, to jsou mi věci teda. Ahoj Jendo, když dal Jerry kreator, tak pro něho i pro Martu Mouku Uhláka posílám tuhle rozcvičku. Tak pánové, trošku bude to fičet, pojedeme z kopce, ale bude to dobrý, jako Krysix jsou dobrý, Krysix, tady kapela. Tak do toho a půl je hotovo.

Dá se říct, že to ušlo docela. Ultra trash. Jak může být trash ultra? No tak jako je rychlejší. Pak tady máme, já vám řeknu hned koho. Pak tady máme něco po devátý. Já jsem říkal posluchačovi, že to bude chvilku trvat. Docela fronta se tady udělala. Jenda Bochov. Jenda Bochov by rád slyšel Halloweeny. Best time. Tak to dáme, no. Zdravím do Bochova Jendu a posílám.

Pak je tady Ján z Janovic a Ján z Janovic tady vidí na Fighting Temptation Faster. Tak jo, zdravím všechny posluchače a taky do studia děkujeme a posíláme.

A je tady Ondřej z Poděbrad. Ondřej z Poděbrad by rád morčata na útěku. Ahoj Honzo, snažil jsem se vybrat slušnou, tak prosím zahrát všem, co poslouchají. Ale to s morčatama někdy složitější, jo. Ještě nebylo 9 hodin. Ale bezpečně slušná od morčat je třeba alimenty. Ale to je taky dobrý, to se jistě bude líbit, takže posílám.

Za chvilku tady budu mít koho? Za chvíli tady budu mít Péťu, Pavlíka. Pavlíka Sůzu, ale teď je tady Pavel. Pavel ze Sopot z Polska dává Ultravox společně s Shift Times, ale já mám takový dojem, jestli to budu mít tu správnou nahrávku, jestli to nemůžu zaručit podle playlistu, jestli to nebudou jenom Ultravox, ale i tak dobře možná. Tak zkusíme, co to udělá. Tak by to mělo jet.

0: Tak doufám, že jsme se trefili. Zdravím ještě jednou Pavla do Sobot, za který Pavlík Suza.
1: Radio Hej. S Jihlem Radio Hej. Das Radio. Das Radio. Na Dirlich.

Takže zdravíme Pavlíka, naše situace v Krušičanech. V Krušičanech říkali, že by bylo zdrávo nějakou jasnou páku. To je dobrý přání, dáme.

Nepár! Mom!

Takže pár let, pecka z roku 86, ale to už je dávno, ale dobrý. Pak je tady Paďour z Bukován a ten to vidí na traktor a migdalu. Ahoj, jedno, zahraj mojí ženě, zítra odjíždí do lázní, tak ať se jí tam líbí a zase zregenerovaná vrátí. Tak jo, tak to dáme. Dík a čus.

Tak to bychom měli amygdalu. Mikešák píše, že by rád katapult, věřím ti jak blázen. Zdravíme Jindu a všechny příznivce dobré muziky a dobrého moku v tomto krásném, nepřehřátém večeru. No a tady mám, nevím jak jinde, ale já tady mám 28,9 stupně, ale to tady topějí ty mašiny, jo, to je, no někdy to v letě tady bývá horší, jo. Když se to blíží k 45, tak to už sahám po kyslíku. No, a taky jsme to přežili. Tak jo, tak zdravíme Mikešáka a posíláme ty kaťáky teda. Věřím ti jak blázen. Tak to je...

Tak to bychom měli kaťáky, věřím ti jak blázen, a já tady mám Terku a Beldu, Metaličku, Unforgiven number 2, to je to samý Unforgiven, co bylo na černém albu, ovšem tohle vyšlo už na Reloadu.

0: Dobrý. Pak je tady Zdenál, zdravíme Zdenála. Zdenál dává krutýho krtka Joy. A tady bude trošku problém, protože to je na albu Korida, ovšem není to mezi normálníma trackama, je to jako bonus. Já to zkusím vrazit do počítače a vymlátit to z toho násilím, z toho disku. Zkusíme to, no, držte mi palce, mělo by to vyjít, že jo, v našich laboratořích, tady snad se to povede.
1: Krutý krtek Joy.

tak se to nakonec povedlo, dá se říci. Pak je tady Bišoš, ten tady má Iron Maiden, ale já jsem mu tuhle věc hrál. Já se podívám dokonce kdy. Jsem to hrál, Iron Maiden, vydržte mi chvilinku. Někdy velmi brzy, mám takovej dojem. Ještě strpení, časový znamení a někdy to tady bylo. Hrál jsem to ve 20.42, takže protože by mě to nepustilo do opakování jedný skladby během relace, tak já něco vyberu z velice zajímavého alba, který se jmenuje Chemical Wading s Bruce Dickinsonem. A co bychom si dali? Třeba bychom dali stejnojmenou věc, vydržte mi chvilku, já to tam nalistuju. Stejnojmenou věc, ano, Chemical Wading. Tak hrajeme a zdravíme Mišoše.

Jinak zajímavý na tomhle albu je věc, třeba když si to pozorně přehrajete, tak normálně některé motivy, jo, se v těch skladbách jako mutujou a převracejí poněkud teda pozměněný podobě, ale jo, je to fakt zajímavý. Tato ta deska skutečně patří těm velmi dobrým albům, nebo jak se to... Kým s čím okem. No, je to dobrý album, zkrátka. A fakt jsem rád, že ji mám, no. Občas ji takhle i jako civilně, jen tak pro sebe tady, když tady něco tako kutím ve studiu, tak si ji i pustím. Tak, Monika v kotelně dává Hammerfall. Vidíte, to jsou mi věci. Zdravíme Moniku do kotelny a posíláme. Vydržte mi chvilinku. Už by to mělo jet.

Přátelé, za chvilku budeme balit, tak ještě bychom stihli Petra z Načerce. Sorry, no, jsem nezastavil album a Juráška bychom ještě stihli. No, to by bylo tak dneska všechno. Tak ten Petr z toho Načerce. Petr z Načerce dává 13. století. Vydržte mi chvilku. Já tady mám zase ten kouzelný přehrávač, což je svým vlastním životem. On někdy hraje, aniž bych chtěl. Tak, 13. století, Fatrlan, zdravím Petra z Načerce a posíláme.

Tak přátelé, a máme tady ještě jedno přání, mám tady Juráška, jak jsem hlásil, a pro dnešek se rozloučíme, protože je hromada hodin a taky nám to dneska někde je zase bouřka, tak to máme jen tak tak, aby nám to nevypadlo. No, tak tedy je, Jurášek má slajery, tak dáme. Já vám děkuju, milí posluchači, za poslech a budu se těšit na slyšenou zítra. Co je zítra vlastně? Čtvrtek, že jo? Starý desky, třesky, plesky, vidíte to. Vinily starý budeme roztáčet zítra. A tak tedy mějte hezký zbytek středy. Užijte si středu, že středa se nechá užívat mnoha způsoby, přátelé. Kdybyste nevěřili, jakým způsobem se nechá, jsou na to i různý přísloví, že jo? A tak tedy si užívejte si tu středu a mějte se fajn a hlavně důležitá poučka, jak hlásíme u nás vždycky na hejku, držte vlnu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
5: Rádio Hej. No, chlapče, to už tady bylo.
7: A je to tu zase a v rokovějším ruchu.

Naše rána nejsou černé ani bělé, hledáme len lehké cíle. Každý to cení, protože tu sa nikdy nič nemení, nepokoj ani pochybnosti. To jsou

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuperu. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, v hodině mezi psem a vlkem, prostě časně brzo ráno, vítá vás starý pes, co hraje jazz, to jsem já. Dneska si poslechneme jak malý party, tak velký orchestry, jak jste mohli slyšet v tanečních klubech, koncertních síních a hlavně taky v malých jazzových klubech. Kdysi dávno ve 40. letech v New Yorku a taktéž s malým odskokem, co se v tu dobu dělo asi u nás doma. Slyšeli jste Louise Armstronga, Jacka Teargardena, byl to vlastně Jack Teargarden, byl jeho přítel, pozounista, zpěvák, ale to mnozí příznivci fanoušci jazzu, který je veliký a budiš velebený, jistě ví, co si dáme dalšího. Bude to klasická malá parta, dá se říci, a to, nebudete tomu věřit, Billy Holiday a Eddie Heywood trio, já tady šustím papíra, jsem se musel napsat, ve skladbě Na sluneční straně ulice.

Snímek byl z roku 1944 a ve stejném roce zůstaneme, milí posluchači. Tentokrát to bude skladbička, která se jmenuje Tebs Miller a hraje to kdo? Count Basie s tím orchestrem, to je pojem, že jo.

Další titul je píseň, skladba, nemohu začít, znáte to z naší jazzové školičky, probírali jsme to tajně si, mám dojem takový na jaře, a bude to nikdo jiný než Georgie Ault se svým orchestrem, takže jestli nemůže začít, se brzy přesvědčíme a myslím, že jo, no.

Nádhera, co? Nakonec teda přece jenom začali. Další věc je Blues in the Night, tedy Blues v noci a part 1 a part 2. Je to poměrně rozsáhlá věc, má to 5,29 a v té době na jednu stranu standardní desky byste nanervali víc než 4 minuty, kdybyste se rozkrájeli. Jedině teda použít to klasický průměr 25, jedině použít teda 30, 30 cm nebo 17 palců, nebo jak to oni to tenkrát měli čertví. To byla poměrně dost drahá sranda a takže se to řešilo takhle, že na jednu stranu polovička skladby, na druhou druhá polovička. Jinak hraje to Jimmy Lunsford, což byl jako novátor a taky experimentátor jazzovej, že já tady žvaním dlouho, abyste poslouchali, tak dáme se do toho. Blues in the Night, Jimmy Lunsford.

V jazzu se vyskytuje velice široce téma lásky, že jo? Je to hlavně to před a po, jo, to musíme podstatně rozdělit. Před to je jako, že nemám ženskou, to jsou většinou blues, nemůžu najít ženskou, nebo že je opuštěnej taky, to jsou taky blues. A my si dáme docela svěží záležitost, která se jmenuje Vzpomínky na tebe. To je z té části po, jo, to je jako, to už se jenom vzpomíná, tam můžete vytušit ty zážitky a takhle, že jo. Ještě co já to tady plácám. Ben Webster to hraje a Ben Webster hrál na tenorový ságo, toho by jsem se měl držet muziky a ne si tady cinta teatro, jo, to je hrozný se mnou.

No, vidíte to, kdo tam hrál na to piano, to byl Morris Marlowe, to byl, no, tam ta hra se tam objevil na chviličku, docela dobrý. Karavana, to je jasný jako facka, hraje to Duke Ellington, tak tomu není třeba co dodat. Poslechněte si klasiku.

Koktejl, dokonce pro dva. To je standard naprosto, že jo, klasický, a hraje to Art Tatum, teda přesněji Art Tatum Trio. Já si vzpomínám, jak tohle to jednou taky udělal Spike Jonze se svým orchestrem. V nepravidelné rubrice do jazzu ne, jsme to občas měli, že jo, to halus, jak říkají v Brně, ale to sem teď nepatří. Takže dáme si Koktejl pro dva a pak se ponoříme za chvíli do poměrně dlouhé kompozice, ale to za chviličku. Art Tatum Trio.

Všimli jste si, že tam byla docela pěkná kytara a taky tam basista hrál chvílema s smyčcem a ten se jmenoval ten basista Sam Stewart. Tak teď si dáme velkorážní akci Kalibr, to má 6 minut 5 vteřin. Air Mile Special, tedy letecky, part 1, part 2, opět jako situace stejná jako u Jimmy Lunsforda, dvě strany 25 šelaku a hraje to Lionel Hampton.

Dobrý, no, ten extatický vibrafon, to byl právě Lionel Hampton. Tak se podíváme u nás, co se dělo v těch 40. letech, protože se pohybujeme, tak jak jsem se díval na ty data těch nahrávek mezi rokem 41 až 47. Z roku 42 je nahrávka malostranské skupiny, ve který byl mimo jiný Tomáš Linka. Tahle ta nahrávka je neveřejná, je to amatérský snímek na želatinový folii, takže prominete kvalitu, protože v roce 42 pochybuji, že by nějaký německý Kulturamt dovolil vydávání jazzu. No, potažma blues ještě, což to je hudba silně neárijská, no ale to tady nebudeme rozebírat, ale poslechnete si vzácný snímek.

Dobrý, z českých muzikantů si připomeneme ještě Kamila Běhounka, jeho rytmickou skupinu v nahrávce Tobogán. Já to tak, to už je legální deska, já to šacuju tak na 46. Je tam, co už ten bebop je tam trošku znát, no posuďte.

Kamil Běhounek byl harmonikář, akordeonista, na rozdíl od pana Linky, kterýho jste slyšeli v předchozí nahrávce malostranské skupiny, to byl hráč na foukací harmoniku a taky otec Tomáš Linky, kterýho znáte třeba z český country music. Tak co ještě si zahrajem? Jak se tak dívám na hodiny, tak asi z New Yorku už nic a nedá se svítit, čas neúprosně běží. Tyhle ty český jsem tam přihodil, abyste viděli, že jsme jak do doma u nás, jako ve vlastech českých, nezaspali, že jo, když máme to výročí republiky, tak tam musí dát taky něco českýho. Jestli dovolíte, pochopitelně, tak bychom v tom Novém Yorku 40. let mohli zase decentně pokračovat příště. A kdo nám zahraje St. Louis Blues? St. Louis Blues nám zahraje Peter Hostaš. To je anglický muzikant a nedávno jsem čet vydal, myslím, nějaký album, teď nevím, jak se to jmenuje, ale to je celkem marginální záležitost vedlejší, jak říkáme my lingvisti. Přesem kritiku, no, ale že sobě kloubí ty, fúzuje ty různý styly jazzu velice hezkým a krásným způsobem a to jeho album bylo docela příznivě hodnocený. Tady hraje, jak jsem se zmínil, St. Louis Blues, hraje to jako Černoch, dokonce jako Jirka Werber, kdyby se dalo říci. A ovšem zpívá to tak trošku po běloskom způsobu. To je taková ta zajímavá spofůze, jo. Fakt je dobrý a je to srdcovka, jo. Je to zahraný s chutí a láskou. Tak, jak říká Janička Koupková, jazz práci, já se taky rozloučím a příštím starom sovi, co hraje jazz, to jsem já, se těším na slyšenou zase při spoustě dobrých jazzových melodií.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

0: Stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...